0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé. Ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichoře řišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněci mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičá vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal,

stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60. A když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, ten manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?

0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
1: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem, a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi, a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Jablonečtí policisté dopadli pachatele 2 přepadení. Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přehaňkami, místy i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
2: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově ale bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve městě napadl 2 ženy. Muže obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že veřejnosti aktuálně žádné nebezpečí nehrozí a dodala, že stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Z toho důvodu stále platí výzva pro případné další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásili také. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požáru. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
3: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
0: Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházejících ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. K večeru od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 23 až 26, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 294 v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku dejte pozor, je tam rozjetá nafta na komunikaci, vozovka je kluská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohled na hodiny nám prozradí, že jsou 4 minuty po 5. hodině, takže začíná dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, zatímco pohled do kalendáře praví, že je 1. srpna, a tedy začátek nového měsíce a také druhé poloviny prázdnin. Svátek dnes slaví Oskaři, kterým přejeme všechno nejlepší, a vám ostatní hezký poslech našeho ranního vysílání. Co to bude konkrétně? Tak pokud mám mluvit za 1. hodinu dnešního dobrého rána, budeme se bavit o venezuelském misi našich libereckých hasičů. Když už jsme u české stopy v zahraničí, přidáme i tu filmovou od našeho kolegy Jana Křemena a jen o chvíli později i od režiséra Jiřího Mencla. Úvod dnešního dobrého rána ale bude patřit tomu, co nás v posledních dnech a hodinách trápí asi nejvíc, vysokým teplotám. Co pak my tady v klimatizované redakci, jsme na tom ještě dobře, ale co třeba profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách? Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci? To si řekneme už za chvíli. Dnešním dobrým ránem Českého rozhlasu Liberec vás provede a hezký poslech přeje Miroslav Holubec.

0: Petr Hrezek v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia, co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před malým okamžikem jsme mluvili o těch vysokých teplotách, takže teď několik aktuálních informací, jak jsme na tom v jednotlivých městech Libereckého kraje. Tak úplně nejchladněji je momentálně v Jablonci nad Nisou, tam je příjemných 19 stupňů. V Liberci hlásí 22 stupně, ve Frýdlantu dokonce 22,5. Semily 19,5 stupně, Česká Lípa téměř 20 stupňů a v Dok momentálně měří 19,5 stupně. No a jak se teploty budou vyvíjet během dneška? Ty nejvyšší vystoupí v uvozovkách pouze na 23 až 26, na Českolipsku 27 stupňů, to už se dá přežít, na horách to bude 20 až 24 stupňů, jinak bude většinou oblačno až zataženo, řekl bych příjemně zataženo, postupně se ale na většině území vyskytnou přehánky a místy dokonce i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Rozptylové podmínky jsou teď po ránu ještě mírně nepříznivé, ale během dne budou dobré až velmi dobré a mírný západní až severozápadní vítr bude vát o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Samozřejmě v bouřkách bude přechodně zesilovat. No a ještě velmi důležitý údaj pro dnešek, biometeorologická předpověď uvádí stupeň číslo 3 a to je tedy ten nejvyšší. Tak na sebe rozhodně dávejte pozor, dnes to nějak nepřeháněte s aktivitami, jednak kvůli tomu, že byste mohli zmoknout a jednak kvůli té trojce biozátěži. Za malou chvíli se vydáme do daleké Venezuely, tedy ani ne tak my, jako hasiči z hasičského záchranného sboru Liberecké kraje, se kterými jsme se bavili právě o jejich venezuelské misi. Nejdříve nám ale zaspívají Damiens a ještě předtím se podíváme na zámky.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. No a já jsem vám před chvílí slíbil, že se vydáme do daleké Venezuely. 9 dní pátral kinolog hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Václav Vančura se svou venkou Origami a společně se statikem sboru Jiřím Kovalským v sutinách po přeživších i obětech ničivého zemětřesení ve Venezuele. Moderátor Filip Majzl se ptal i na to, jak taková mise s pomocí speciálně vycvičeného psa probíhá.
1: Náš úkol je prostě vymyslet, jak toho psa co nejjednodušším způsobem do té sutiny dostat, pomoct mu, aby to pro něj bylo co nejsnažší tu sutinu prohledat, a on samozřejmě ji prohledává a detekuje pak živé osoby, které se šíří tou sutinou nahoru, a tam to potom značí. A pak to musí přeznačit minimálně ještě jeden pes a různě se to dohledává, než začnou ty výkopové práce. A vlastně ten pes je furt jako jediný možný způsob, jak tu osobu pod tou sutinou najít spolehlivě.
2: A dá se říct, co pro vás ve Venezuele bylo asi fyzicky i psychicky nejnáročnější? Začneme třeba u pana Jiřího.
3: Tak pro mě určitě to podnebí. Sice jsme odjížděli tady z vysokých teplot, ale musím říct, že po přistání ve Venezuele mě obrovsky překvapila ta vlhkost v kombinaci s tím teplem, a to teplo nepolevovalo ani v noci, takže bylo to zpočátku určitě hlavně fyzicky náročný, protože i ten odpočinek tím byl poznamenaný. Když jsme se snažili spát, tak to moc nešlo.
2: Tak teplo bylo tedy náročné pro statika, co pro kinologa?
1: Určitě to teplo, hlavně ta vlhkost, jak říká Jirka, to bylo něco šíleného. Plus já žiju v Krkonoších, v Rokytnici nad Jizerou, a já aspoň v noci tam mám těch 18 stupňů, když tady byly ty vedra, ale tam furt bylo přes 30, takže spát v tom bylo nepříjemný. A hlavně pro toho psa to bylo extrémně nepříjemný. Takže pes se chladí jenom dechem, jazykem, trošku packama, a když tam je to vysoká vlhkost, tak oni opravdu měli obrovský problém se uchladit a odpočívat.
2: Jaký byl kontakt s místními lidmi? Protože tam si myslím, že to muselo být velmi intenzivní.
3: No, bylo velmi, velice emotivní. My jsme byli teda už v rámci bezpečnostního briefingu připravováni na to, že je tam velice špatná situace. S místními nám v podstatě nebylo ani doporučeno vstupovat do žádného kontaktu, ale na těch sutinách jsme se tomu neubránili. Já osobně jsem byl svědky několika emotivních výstupů těch přeživších, kteří tam měli prostě své rodinné příslušníky a potřebovali si to pro sebe vyřešit, že jim pomůžeme vyprostit ty těla těch zemřelých, což rozhodně nebylo v první fázi té mise možné. My jsme primárně šli za těma, kterým ještě pomoci můžeme.
2: Já jsem četl takový malý příběh, kde prý jste zažívali takové rozporuplné pocity, když vás zdravili na ulici sevřenou pěstí.
3: Ano, to jsem určitě zažil několikrát já. Zpočátku jsem nevěděl, jak si to jako vyložit, a tam kolem nás si jezdili. My jsme byli připravováni zpravidla na korbách těch automobilů z doprovodu armády, a kolem nás projížděli místní a zvedali ruku a měli vždycky sevřenou tu pěst. A tak já jsem zpočátku nevěděl, zda to mám vnímat pozitivně nebo negativně. A pak v různých světových jazycích k tomu doprovázeli to slova děkuju. Takže to bylo, to pohladilo.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A ve studiu už je teď Iveta Bláhová a má pro nás dnešní první krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou, zatím farmáři z hektaru sklízejí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv. Lidé v Semilech mohli poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun. V Lázních Bělohradě dnes ráno startuje cyklistický podkrkonošský maraton. Účastníci na nejdelší trasu vystartují už v 9 hodin. Kvůli startu je uzavírka na malém náměstí. Závod jinak probíhá za běžného silničního provozu. Dnes můžete vyrazit na den otevřených dveří v Kramářově vile na Pražských Hradčanech. Prohlídky běžně nepřístupného sídla českých premiérů jsou naplánované od 10 do 16 hodin, jsou zdarma a bez nutnosti registrace. Kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářivé boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. K večeru od záporu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Obci Stružnice na Českolipsku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly dnešní první krátké zprávy od Ivety Bláhové. Ty regulérní dlouhé tu budou za necelou půl hodinu, tedy samozřejmě zase po šesté. Co tu bude za mnohem kratší dobu po dvou písničkách od Zuzany Norrisové a poté Karla Gotta? Jakou českou filmovou stopu zanechaly Adršpašské skály? Na to nám odpoví kolega Jan Křemen a přidá pozvánku na filmovou novinku Dovolená v českém ráji. Už za chvíli zůstaňte s námi a užijte si dobré ráno Českého rozhlasu Liberec.

0: Tak tu máme srpen a v srpnu, když už máme podovolené, bychom měli vyrazit aspoň na nějaký výlet. Proto bych vás rád dnes pozval do Adršpašsko-Teplických skal, kde se na vlastní oči můžete podívat na místa, kde nalezli filmové produkce to, co hledali. Adršpašsko-Teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Evropy. Kdo Adršpach navštívil, ví, že se jedná o vskutku kouzelnou lokalitu a proto není divu, že se zde natáčelo několik českých pohádek. Náš seriál se ale věnuje zahraničním snímkům a také české filmové stopě, která se v těchto filmech objeví. Ano, Adršpašské skály, to jsou zmíněné pískovcové skály, takže tu stopu už máme, ale teď je ještě důležité vám prozradit, jaké filmy a jaké seriály se zde natáčely. Natáčel se zde například první díl filmové ságy Letopisy Narnie, Lev, čarodějnice a skříň, který se odehrával na několika místech skalního města. Konkrétně se natáčela například takzvaná gotická brána, kterou sourozenci Pevenciovi procházeli. Ta brána je vklíněná do skal ve směru od Teplice Metují a skrze ní se dostanete k bizarním tvarům Adršpašského skalního města. Dalším zajímavým místem, které se objevilo ve filmu, je Myší díra, úzká chodbička ve skále, kterou se herci protahovali. A je tu ještě řada dalších míst, kde se zmíněný film natáčel. Jak už jsem ale řekl, tak se v Adršpachu natáčely i seriály, jako například seriál Tři mušketýři na motivy díla Alexandra Dima. A ještě vám připomenu jeden film, i když nejde o zahraniční snímek, ale diváci jej dodnes mají rádi. Ten film se jmenuje Jak dostat tatínka do polepšovny a tak nebude od věci, když se zastavíte u dračího zubu. Ještě než vyrazíte na náš filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na film Dovolená v Českém ráji, který pro vás natočil podle svého scénáře Adam Koloman Rybanský, kdy tento film vzniká právě tady. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes by mělo být tedy z hlediska těch veder v posledních dnech celkem hezky. Bude sice oblačno až zataženo, postupně se na většině území můžou vyskytnout přehánky, místy i bouřky, a to ojediněle i silné. K večeru pak čekáme od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, ale ty teploty jsou vyloženě příjemné. 23 až 26, na Českolipsku až 27, na horách 20 až 24. Mírný západní severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, ovšem samozřejmě během bouřek ten vítr o něco zintenzivní, až 70 km za hodinu. Co se těch srážek týče, tam by mělo napršet tak kolem 15 mm, samozřejmě v bouřkách to bude víc, až dvojnásobek, kolem 30 mm. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou až velmi dobré, ale pozor na biopředpověď, ta dnes uvádí stupeň číslo 3. Tak takové tedy bude dnes počasí. Za malou chvíli pro vás budeme mít takový malý hudebně filmový kvíz, tak dávejte pozor. A ještě předtím tu máme jednu takovou lahůdku. Přiznám se, že v našem playlistu Českého rozhlasu Liberec je jen málo skladeb, které jsem nikdy předtím v životě neslyšel. Za malou chvíli nám ale Lenka Filipová zaspívá takový, řekl bych, hold kapele Beatles, konkrétně písničce Johna Lennona Norwegian Wood, tedy norský dřevo. A přesně tak se jmenuje i písnička Lenky Filipové. Ještě nejdřív vás ale pozveme na projížďku vlakem.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

Tak co, poznali jste, z jaké komedie byla tahle melodie? Já myslím, že určitě ano. Z komedie natočené režisérem Jiřím Menclem v roce 1985, nápověda, podle scénáře Zdeňka Svěráka, druhá nápověda a správná odpověď.

0: tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
0: A celý se otočit můžeš, takhle?
1: To jo.
0: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
0: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
0: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
0: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
0: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
0: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
0: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Panskou skálu u Kamenického Šenova navštívilo od června asi 13 000 lidí. Město Česká Lípa za 4 roky pohřbila na vlastní náklady přes 100 lidí. Nikde v Česku už neplatí smogová situace. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přehánkami, místy i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Zhruba 8 000 lidí turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 000 lidí zavítalo na Čedičovou skálu, známou z pohádky Pyšná princezna, už v červnu. Turisty poblíž čeká i novinka, říká vedoucí informačního centra Klára Machová.
3: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
2: Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na takzvané sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
4: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
2: Jízdy tankem, bojové ukázky nebo let vrtulníkem můžou o víkendu zažít lidé ve Smržovce na Jablonecku. Koná se tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá tamní muzeum obrněné techniky. Program po oba dva dny potrvá od 9.30 do 17 hodin. Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a také východních Čech. Český hydrometeorologický ústav ji tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory nebo lidi s dýchacími obtížemi.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku až na 27 a na horách namíříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. V Liberci v ulici Dubice také probíhají práce na inženýrských sítích, vozovka je tam také zúžená na jeden jízdní pruh, omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Díky. Díky zprávám Ivety Bláhové jsme vstoupili do druhé hodiny dnešního dobrého rána. Jsou přesně 6:04 a pokud vás zajímá, o čem budeme tuto hodinu mluvit, pak vězte, že o počasí, o tom, co se děje v regionech Libereckého kraje, o významných událostech, které se vážou k dnešnímu datu, tedy 1. srpnu, ale nejdřív se vydáme do bioptické laboratoře v Plzni. Léčba rakoviny plic se dnes dá ušít pacientům přímo na míru. Lékařům v tom pomáhá genetická analýza vzorku plicní tkáně. A právě díky návštěvě plzeňské laboratoře zjistíme, jak taková analýza funguje v praxi. Tak tedy dobré ráno a hezký poslech.

0: Další klasika na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Jaromír Nohavica, Když mě brali za vojáka, asi netřeba představovat. Dnes je Světový den rakoviny plic. Ročně jí v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. Teď se vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy dělají.
1: Tenhle přístroj je mikrotom.
2: Popisuje laborantka Sylvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
1: Krájí parafínové řezy, několik mikrometrů tenké.
3: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
1: Z té žilovky, kterou to krájím, ho přemístím do zkumavky.
2: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
1: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Tu vkládám do našeho přístroje. Vyizoluje DNA.
2: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
4: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou souvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
3: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
4: 25 hodin běží ty chemické reakce, který nám určí pořadí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou, a my zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně, a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
2: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
5: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen těch cílů na povrchu nádorových buněk, protože některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
2: Na základě genetického testování nádoru nasadili pneumologové před 3,5 lety cílenou biologickou léčbu také 51leté Patricii. Nádor se u celoživotní nekuřačky našel až v pokročilém stádiu.
6: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. To nemusí být vždycky jenom konečná. Chodím do práce. Na plný úvazek se to dá zvládnout.
2: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku screening. Zapojit se do něj můžou bývalí i současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sleeping in my car, kapela Roxette. Takové spaní v autě, myslím, že je takovou nějakou variantou k úspěšně prospané noci. Pokud máte za sebou probdělou noc právě kvůli horkům, kvůli vysokým teplotám, tak máme pro vás docela příznivou informaci. Počasí. Jelikož teploty téměř po celém Libereckém kraji pozvolna klesají, v Liberci momentálně měříme něco málo přes 20 stupňů, v Jablonci se už dostali pod 19 stupňů, tam je 18,9 a mělo by tam v tuhle chvíli poprchávat nebo pršet, stejně jako v Liberci může nějaká ta kapka spadnout. Ve Frýdlantu stále měří 22,5 stupně, tam zatím by nemělo pršet. Stejně jako v Semilech, tam naměříme 19,5, Česká Lípa téměř 20 stupňů a v Doxech je něco málo přes 19 stupňů Celsia. Jinak ty teploty dnes vystoupí až na 26, na Českolipsku 27 stupňů, většinou bude oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to ojediněle i silné. K večeru potom čekáme od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Vát bude pouze mírný západní až severozápadní vítr, který samozřejmě v bouřkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky teď ráno jako obvykle mírně nepříznivé, během nebudou dobré až velmi dobré a nejdůležitější informací, alespoň pro některé z nás, biometeorologická předpověď pro dnešek uvádí stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž. Tak na sebe buďte opatrní. No a za malou chvíli už tu bude Petr Jungmann, který nás provede svým kalendářem. Tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Nejsem to já. Ten kout znáš, není to tělo mý.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po třech měsících a jednom týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
3: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
2: Otík Rákosník.
4: Já necht Turko.
2: Pan Páve.
5: Se směl narodit jako kůň původně.
2: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková.
8: Senzační film. Rumunský.
9: Je to zlato!
2: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
10: Je to bomba, je to vlastně mega to je, to úplně neskutečný, já mám úplně husí kůži.
2: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.

0: To byla kapela ABBA a Agnetu a Anny Frid teď ve studiu střídá Iveta Bláhová se svými zprávami.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Řemeslníci a restaurátoři obnoví dveře na historické budově v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou. Jde o činžovní dům v secesním stylu z roku 1912. Pracovníci pro něj vyrobí přesnou kopii vstupních dveří. Náklady vyjdou na téměř 150 tisíc korun. Budova je v městské památkové zóně, polovinu pokryje městská dotace. Od minulého týdne se v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody v Hamru na jezeře na Českolipsku. Hygienici důrazně nedoporučují se ve vodě koupat. Jezero je na čtvrtém stupni z pětistupňové škály. Sednice jsou také přemnožené v Máchově jezeře. Festival Jelen Fest můžou dnes navštívit lidé v libereckých Vratislavicích nad Nisou. V tamním zámeckém parku potrvá od 15 do 23 hodin. Účinkující skupina Jelen v rámci svého turné připravila program určený pro několik generací. Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmánu Simon Bábr. Na místě pomáhá s hašením i jednotka českých hasičů. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletý kontrakt. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách namíříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další krátké zprávy Ivety Bláhové. Co se nevešlo do krátkých zpráv, to vám poskytneme už za chvíli v našem informačním regionálním servisu. Teď už ale Leona Machálková a Žízeň lásky. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte Dobré ráno.

Jižní kříž zpíval František Nedvěd. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vám sliboval několik zajímavých informací z našeho regionu. Pojďme na to. Začneme v Českém Dubu. Ten na svém webu upozorňuje, že tamní doktorka Zikmundová od pondělka až do konce srpna neordinuje. Ještě v pondělí až do pátku v ordinaci v běžných ordinačních hodinách zastihnete sestřičku, tedy celý příští týden. Kdybyste si potřebovali třeba jenom něco vyzvednout nebo vyřídit nějaké listiny a tak dále. Zkrátka dobře, sestřička tam bude příští týden přítomná. Zastupující lékaře za paní doktorku, kteří se vždy po týdnu mění, i kontakty na ně najdete v odkaze na webu města Českého Dubu. Stránky Českého Dubu jsou www.cebud.cz. V Harachově tamní obyvatelé by se měli připravit na výpadky elektřiny. K té první plánované odstávce dojde v úterý 4. srpna, a to v čase od 8 až do 19 hodin. Další odstávky pak budou následovat 6. a 10. srpna, rovněž vždy na celý den. Kompletní přehled adres, který se výluka týká, najdete na stránkách Harachova, tedy na www.harachov.cz nebo přímo na ČES distribuce. A ještě jedna pozvánka. Na zámku v Zahrádkách se dnes koná další benefiční program projektu Noc s hvězdami. Tentokrát je to benefice pro malého chlapce Adama. Koncert na zámku začne v 18 hodin a vystoupí například Marcela Březinová, David Kraus, Martin France nebo Michaela Linková. A například město Duba vypravuje na tento koncert autobus. Ten bude odjíždět v 17.15 a zpátky ze Zahrádek pojede v 21 hodin. Tolik tedy informace našeho regionálního servisu. Za malou chvíli to budou informace o počasí. Ještě předtím nám ale zaspívá Robbie Williams. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: počasí.
1: Tak když se koukám na informace z webu, tak jak Liberec, tak Jablonec hlásí déšť. Nevím jak v Jablonci, nevím jak ve zbytku Liberce. Já jsem se před chvílí vydal senzoricky měřit déšť tady u nás v Liberci. No, v Zeleném údolí zatím ne, tady u nás z okna redakce měřeno rozhodně neprší. Alespoň zatím, ale je samozřejmě lepší s nějakým deštěm počítat, takže pokud vyrazíte ven teď po ránu, tak si určitě nějaký deštník nebo pláštěk vemte. Každopádně v Liberci momentálně měříme 20 stupňů, Jablonec hlásí 19,5, Frýdlant téměř 22 stupňů, Semily 19,5, Česká Lípa téměř 20 stupňů a Doksy 19,5 stupně. Co se těch teplot během dneška týče, tak ty by se měly vyšplhat na nějakých 26, na Českolipsku 27 stupňů, takže velmi příjemné letní teploty. Jinak bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území ale vyskytnou přehánky, místy i bouřky a ojediněle i silné. Tak s tím radši počítejte. K večeru pak od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Vítr bude vát pouze mírný, západní až severozápadní do 6 metrů za sekundu. Pokud se spustí déšť nebo bouřka, tak ten vítr samozřejmě bude zesilovat. Co se množství srážek týče, tak těch by mělo napršet kolem 15 mm, pokud přijde bouřka, tam to bude až 30. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré a biopředpověď, to je velmi důležitá informace pro dnešek, na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž. Takže svůj dnešní program tomu určitě nějak přizpůsobte. To byly zprávy o počasí Českého rozhlasu Liberec. Za malou chvíli dáme prostor v našem vysílání dětem, tak si na to určitě počkejte.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: za ní, o tom, co brzy už musí se stát.
1: Vladimír Mišík, Stále dobrý, tentokrát tedy s písničkou Jednou v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Začal druhý prázdninový měsíc, ale pořád ještě máme vrchol sezóny, myslím té návštěvnické. Cestujete po Česku nebo do zahraničí? Ať už je to tak nebo tak, teď vám děti poví něco právě o cestování. Ptala se jich kolegyně redaktorka Tereza Brázdová.
2: Co je cestovní ruch?
3: To je takový, nepamatuju si, ale vím, jak to bylo dál. To byl takový pán, ale už to nepamatuju si.
2: Dobře, tak pán. Kdo je průvodce?
4: Já vím, průvodce je, že toubí na tumpetku.
2: Co je cestovní kancelář?
5: Že si koupíš lístky do letadla a pojedeš na moře.
4: Cestovní kancelář je, že to je taková práce, kde pracují lidi. I moje maminka, i můj tatínek. A jmenuje se Kuba a Dianka.
2: A čím jsou?
4: Oni mají rádi, když jim dávám pusy, když přijdou z práce. A oni mají rádi i badouše. A oni ho takhle mačkají, potom ho milují, ale stále už. No badouše pejsek.
2: A co v té práci dělají rodiče?
4: Takhle počítej na počítač.
2: A čím budete jednou vy?
4: Školačka. Tvé autoškola. Já chci být mámkou.
6: Já budu pracovat v zoo.
1: Tak to byly názory našich dětí za malou chvíli. Za 7,5 minuty je tu 6. hodina a další zprávy Ivety Bláhové.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici na letních táborech v Libereckém kraji zjistili první nedostatek. Přestavba tržního náměstí v Liberci přinese změny v dopravě. Rusko zaútočilo na Kyjev. Ukrajinské metropoli se ozývají silné exploze. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených jich mají téměř 200. Doplňuje mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
2: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
0: Změny v dopravě přinese v Liberci přestavba tržního náměstí. Vznikne tam sdílená zóna pro pěší i řidiče a ubude 12 parkovacích míst. Na křižovatce s Budyšínskou a Durychovou ulicí budou semafory. Přestavba náměstí má přinést větší bezpečnost pěších i řidičů. Problematická je například křižovatka s Rumjancevovou a Budyšínskou ulicí, říká náměstek primátora Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Dneska, když najíždíte, tak vlastně nevidíte vůbec přes rok toho baráku na ten přechod. Takže to se celý posouvá, odsouvá a ten výjezd z toho parkoviště je posunutý vlastně do Šamánkovy ulice. To znamená, rušíme ty interiéry, takový ten výjezd, který vlastně nikdo neví, jak má kdy vyjíždět.
0: Přestavba za zhruba 73 milionů korun potrvá přes rok. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Dvoupatrová zbrojnice pro turnovské dobrovolné hasiče má být hotová na jaře příštího roku. Vyjde zhruba na 48 milionů korun. Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 4 lidé zemřeli a 13 jich je zraněných, uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Další následky útoku se podle kyjevské vojenské zprávy zjišťují ve 3 městských obvodech. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Těch má ale Ukrajina nedostatek.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Turnov-Liberec u Hodkovic nad Mohelkou stojí Ukrajinice porouchané osobní vozidlo. Očekávejte zdržení. A na silnici 294 v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku také dejte pozor. Je tam rozlitá nafta na komunikaci, vozovka je kluská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 7 hodině, začíná druhá polovina dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec s datem 1. srpna. V ní se vydáme na festival Dobroumova do Národního parku České Švýcarsko, ale úvod této hodiny bude patřit jako už tradičně sportu. Liberecké fotbalisty čeká úvodní domácí ligové utkání na zrekonstruovaném trávníku. Proti komu nastoupí, kdy, ale hlavně na jakém povrchu, to si povíme už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: Lešek Semelka nám zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, které ale teď bude patřit sportu. Po velkolepé výhře 3-1 v Plzni čeká fotbalisty Liberce ve druhém kole šance ligy první domácí utkání. Slovan v něm v 17 hodin nastoupí proti Teplicím na nově připraveném hybridním trávníku. Ten představuje novinku, která klub posouvá do moderní éry.
1: Hybridní trávník takzvaný znamená, nebo spočívá v tom, že vlastně do toho přírodního trávníku bylo všité takzvané umělé vlákno. Pracoval na tom šicí stroji asi týden vedle v noci non-stop a vlastně jako šil dovnitř to umělé vlákno, tím, že se ten trávník jako porost zpevnil, nebude se tolik trhat a zároveň vlákna, která jsou vlastně nad tou půdou, tak budou tvořit zhruba 5% povrchu, takže z přírodní trávy se částečně stal umělka a proto se tomu říká hybridní trávník.
2: Vysvětlil ředitel marketingu Slovanu Štěpán Hanuš. Celá akce proběhla skutečně během jediného týdne. Investici vnímají v Liberci jako nutnost kvůli počasí, ve kterém se ligové zápasy odehrávají.
1: Je to něco, co v našich podmínkách už bude potřeba jako nutnost. Není nám to lhostejné, na jaký hrací ploše se u nás hraje, takže proto děláme maximum. Děkujeme i majiteli, že prostě investoval takové nemalé prostředky na vybudování toho hybridu a věřím, že se i dál posuneme a bude ta kvalitní tráva i díky třeba lampám, o kterých taky uvažujeme, které by zase měly podporovat růst trávy třeba i mimo vegetační období.
2: Péče o hybridní trávník se prý příliš neliší od klasické údržby.
1: Co se týká péče, tak zatím to vypadá tak, že nebude potřeba jako odlišná péče, než naši trávníkáři byli zvyklí. Jediná snad jako perlička je v tom, že vlastně to umělé vlákno, které teďka je nad tou půdou, tak je stříženo na nějakou velikost, na nějakou výšku a to samozřejmě bude muset dodržovat jako už navždy a nebude moct prostě to stříhnout jako na nižší výšku, protože pak už by to samozřejmě logicky to umělé vlákno nedorostlo na rozdíl od přírodní trávy. Ale jinak, co se týká péče, tak by se nemělo nic měnit.
3: To hřiště je jeden z těch základních nástrojů pro to, aby se mohl hrát kvalitní fotbal. Liberci jsou výjimečné podmínky, prostě, které nám opravdu stěžují tu práci prostě v tomhletom ohledu. Jsme se rozhodli investovat do toho hybridu, protože to je jeden z těch nástrojů, který nám může pomoct významně zkvalitnit tu plochu, zejména v těch jako hluchých měsících.
2: Namázal generální ředitel klubu Jan Nezmar z Liberce, Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Jedna pranostika říká, co červenec neuvaří, to srpen nedopeče. No, já si myslím k tomu dnešnímu 1. srpnu, že červenec nás uvařil dostatečně a srpen bohužel asi ještě bude trochu dopékat, ale to se netýká toho dnešního dne, jelikož dnes budou teploty vyloženě příjemné, letní, od 23 do 26 na Českolipsku do 27 stupňů Celsia, na horách pouze 20 až 4. A 20 stupňů. Jinak bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, dokonce i silné, ale k večeru od západu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Tolik prozatím o počasí, daleko důsledněji se mu budeme věnovat za půl hodiny, kdy zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a tam se v přímém přenosu dozvíte o počasí pro nejbližší hodiny a dny daleko, daleko víc. No a co se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu v následujících minutách? Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jen mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Over My Shoulder a kapela Mike and the Mechanics v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Teď je tu ale čas na další krátké zprávy Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z hektaru sklízejí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv. Lidé v Semilech mohli poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun. V Lázních Bělohradě dnes ráno startuje cyklistický podkrkonošský maraton. Účastníci na nejdelší trasu vystartují už v 9 hodin. Kvůli startu je uzavírka na Malém náměstí. Závod jinak probíhá za běžného silničního provozu. Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí, s výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. Mezinárodní fotbalová federace FIFA upustila od plánu prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Prezident FIFA Gianni Infantino uvedl, že vedení organizace od záměru upustilo po rozsáhlé vlně kritiky. Informovala o tom agentura Reuters. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26, na Českolipsku až na 27 a na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Obce Stružnice na Českolipsku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další krátké zprávy Ivety Bláhové. No a my pro vás připravujeme další zajímavý výlet. Broumovem zní celý tento týden fanfáry i romantické tóny lesního rohu. Stal se totiž místem setkání hornistů z celého světa. Už za chvíli.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a jeho obyčejná žena. Máte rádi lesní roh? Já zvuk tohohle nástroje téměř miluji, abych tak řekl, obzvlášť, když ho z nenadání zařadí třeba nějaká popová nebo ještě lépe rocková kapela, třeba Beatles v písnice For No One, tam je solo na lesní roh, řekl bych, fenomenální. Proč o tom mluvím? V rámci festivalu Za poklady Broumovska se v benediktínském klášteře v Broumově konaly po celý týden tradiční letní hornové kurzy. Akci zakončí dnes dopoledne v klášterním kostele slavnostní koncert a halali více než 70 hráčů na lesní roh.
2: Druhé nádvoří Broumovského kláštera. A lesní roh se tady ozývá ve všech sálech opatských. Paní Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska, jehož téměř celý výtěžek jde na opravu památek.
3: Je to pravda, převážná část dobrovolného vstupného jde na opravu kostelů broumovské skupiny, které jsou národní kulturní památkou.
2: Těch nádherných dieselhoferovských staveb. A jak se narodily hornové kurzy? Letos 12. ročník.
3: Zuzana Rozonková, solohornistka pražských symfoniků, si vysněla, že by chtěla pořádat takovou akci ve speciálním prostředí a domluvili jsme se, že vedle festivalu tady vzniknou hornové kurzy. První ročník jsme měli 5 účastníků, letos máme kolem 100 z celého světa. Z Číny, z Japonska, z Ameriky, z Francie, z okolních evropských zemí, takže na to jsme pyšní. A vždycky k domácím renomovaným lektorům zveme zahraniční lektory. Letos je tady profesor pařížské konzervatoře, pan Jacques de Leplanc a Vojcich Kamionka, významný polský hornista.
2: A tady nejmladší hornisti.
4: Myslím si, že tady je ještě mladší účastnice, někde Příbram.
2: A vy jste odkud?
4: Z Ústí nad Labem. Už jsme tady po třetí.
5: Já jsem Tadá Hruban.
2: A?
6: Alžběta.
4: Já jsem maminka, Zuzka.
2: A doma trio.
4: Ano.
7: Můžu říct, že žádný nástroj není tak královský jako lesní roh.
2: Zakladatelka kurzu Zuzana Rzonková.
7: Nebýt grantu, tak já nemůžu pro tolik lidí udělat kurzy. Snažím se i tu cenu za ty kurzy držet, aby byli schopni všichni lidi přijít. Snažím se jim pomoct, protože když má rodina 2 děti a jdou na tábor, kolik to stojí. Takže opravdu já musím být vděčná všem, co nám pomáhají. A pro mě jako pro hornistku je to splněný sen, protože mít kolem sebe skoro 100 kolegů, to vlastně není nikde na světě. A tady v Broumově jsme udělali tradici halaly. Letos to bude od Jana Valty. Já miluju filmovou muziku a právě u něho to cítím. A je to nový kus do literatury.

0: počasí.
1: Sliboval jsem vám v našem vysílání informace o počasí, a to nejen tak ledajaké, ale přímo od zdroje, tedy z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kde je momentálně připravený Pavel Júza a má pro nás informace o počasí, jak jinak. Já vás zdravím, vítám ve vysílání, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: No a mě určitě, ale myslím, že nejenom mě, bude i naše další posluchače, bude určitě zajímat, jaké bude počasí, zejména v noci, jestli nás čeká další bezesná noc, nebo jestli se konečně vyspíme. Takže pojďme to vzít, prosím, nejdříve od počasí během dnešního rána a dopoledne a odpoledne, jak tady bude.
2: Tak teď v současné době máme poměrně dost teplé ráno, většinou je oblačno, ojediněle se vyskytují přehánky a teplota je většinou v rozmezí 19 až 22 stupňů, což na ráno je docela teplo, na horách kolem 16 až 17 stupňů. A během dne očekáváme většinou oblačno až zataženo a postupně se na většině území budou vyskytovat přehánky, místy i bouřky a ojediněle se mohou vyskytnout i silné bouřky. A maximální teploty se očekávají 23 až 26 stupňů, na Českolipsku až 27, čili ten den by měl být o něco chladnější, než byly ty předchozí dny.
1: Pořád lepší než 40 samozřejmě. Pojďme k té noci, jaká bude? Bude chladná nebo horká, případně bude pršet, budou bouřky?
2: Tak vypadá to, že pokud budou nějaké přihánky nebo bouřky, tak jenom z počátku a budou postupně ustávat, ale spíš už jenom ojedinělé. A jinak bude oblačno až polojasno a ta noc bude po několika předchozích nocích o něco chladnější, takže komu nevyhovuje spát v takových teplotách, jako byly poslední dvě noci, tak teď má šanci se vyspat trochu lépe. Očekávají se teploty 16 až 13 stupňů, na horách 13 až 10.
1: No už teď se těším, až zalehnu a konečně se po pár dnech zase vyspím. Jak to vypadá z nedělí? Bude to na výlet?
2: Tak zase záleží na tom, jak komu co vyhovuje, ale nebude takové horko, jako bylo v minulých dnech, bude spíš takové teploty jako dneska, možná o stupeň teplejší, takže většinou polojasno až oblačno a jenom ojediněle nějaké slabé přehánky a teploty 24 až 27 na Českolipsku až 28 stupňů a na horách kolem 20.
1: No, já nevím, jak vy, naši posluchači, ale já jsem z dnešní předpovědí od Pavla Júzy vysloveně spokojený. Takže moc krát děkujeme za vaše informace, posíláme pozdrav do Ústí nad Labem a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Ondřej Ládek neboli Xindl X nám zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Za 8 minut to bude 8. hodina. Já jsem vám sliboval ještě jednu reportáž, která se nám vejde do toho dnešního ranního vysílání, tedy do té 8. hodiny. Práce strážců přírody je velmi pestrá a někde také nebezpečná. V Národním parku České Švýcarsko včera oslavili Mezinárodní den strážců přírody. Lidé si mohli některé činnosti na vlastní kůži vyzkoušet, třeba hašení požárů.
1: Dobrý,
2: tak, kdyby tady někde vedle hrozba, přes tohle úzlu se to nedostane.
1: To se to tady dobře zavlažila, slečno. Je to jednoduché to hašení, se můžu zeptat?
3: Moc ne.
1: Říká Stella, která si vyzkoušela hašení simulovaného požáru.
4: Jo, takže ta hadice se jako spíná trošku, jo? Ale kariéra u hasičů takhle, co?
3: Asi ne.
4: Asi ne, dobře.
2: Necháme to na ten národní park, když tak, že jo.
1: Hašení lesních požárů je v poslední době bohužel velmi častou součástí práce strážců Národního parku České Švýcarsko.
2: Letos ani to nestačím počítat, abych opravdu řekl.
1: Říká preventista Národního parku České Švýcarsko Jaroslav Hocko.
2: Ale o tom se tak jako

0: Oni přímo v terénu a lítá se s nimi jako přes počítač z kanceláře, provádějí tu rutinní kontrolu několikrát denně. Tady ty drony, které máme jakoby v autech vozíme, tak jsou potom používány na případy, kdy je potom už zpřesnit potřeba třeba místo zahoření.
1: Strážci Národního parku tady nejsou zdaleka jen kvůli hašení požárů a napomínání nezbedných turistů.
2: No dále děláme osvětu a vlastně informační službu těm návštěvníkům.
1: Říká Miroslav Rybář, který je strážcem už 11. rokem.
2: Takže pro každého návštěvníka mám tady například připravenou takovouhle trhací mapu, kde se můžeme v klidu u auta pobavit o jeho dni.
1: Jste vy, jo, tady na tom.
2: No, je to taková kombinace mě a možná kolegy, ještě Paulíčka. A takže informujeme ty návštěvníky, dokážeme vám poradit, kam jít na hezká místa, kde jedou autobusy, jestli jezdí lodičky.
1: Co tady připomínáme vlastně?
2: My tady v Evropě máme štěstí, že ta ochrana přírody probíhá v takovém spíš mírovém režimu. Například v Africe nebo v Asii, kde strážci musí chránit poslední zbytky divočiny se samopalem v ruce, tak spousta těch strážců jednoduše při naší činnosti zahyne.
1: Každý rok na světě zahyne přibližně 100 až 150 strážců přírody. Z Národního parku České Švýcarsko Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Výnosy zemědělců v Libereckém kraji ovlivnilo jarní sucho i konflikt na Blízkém východě. Policie dopadla násilníka, který v Jablonci nad Nisou napadl dvě ženy. Na Kubě kvůli energetické krizi ukončili provoz asi 3/4 hotelů. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklízeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z hektaru sklízejí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv. Doplňuje Jiří Teplý z Agrární komory.
3: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy.
2: Policie v Jablonci nad Nisou dopadla muže, který v části mšenu napadl dvě ženy. Komisař ho obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění. Činů se pachatel dopustil v uplynulých 14 dnech. Doplňuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Nadále probíhají další úkony trestního řízení, v rámci kterých komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu vzetí muže do vazby. Za spáchání uvedeného zločinu a přečinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 10 let.
2: Jízdy tankem, bojové ukázky nebo let vrtulníkem můžou o víkendu zažít lidé ve Smržovce na Jablonecku. Koná se tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá tamní muzeum obrněné techniky. Program po oba dva dny potrvá od 9.30 do 17 hodin. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestali létat.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na trase Turnov Liberec u Hodkovic nad Mohelkou stojí Ukrajinice porouchané. Osobní vozidlo, dejte pozor a očekávejte zdržení. Na silnici 294 v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku je rozlitá nafta na komunikaci, vozovka je kluská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: S Jsou 4 minuty po 8 hodině dnešní dobré ráno s datem 1. srpna se dostalo do své čtvrté čtvrtiny a vězte, že i tuhle hodinu uslyšíte mnoho zajímavého. Zavítáme do pomyslné knihovny naší rozhlasové četby. V dnešním krimi příběhu si povíme něco o takzvané pohodě za volantem, ale nejdřív ze všeho trošku rozvineme zprávu, kterou už nakousla Iveta Bláhová v dnešních zprávách 8. Pozveme vás do Smržovky nebo na Smržovku, jak říkáme my jablonečáci. Tam totiž dnes, jak jste slyšeli, začínají tradiční tankové dny. Na místě, tedy v Muzeu obrněné techniky, už je připravený, alespoň doufám, Martin Kolín, který nám řekne, jak to tam vypadá a co návštěvníky během celé události čeká. Tak dobré ráno a hezký poslech.

0: to byla samozřejmě Hana Zagorová a také dvojice Hložek Kotwald, kteří nám zpříjemnili dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. No a další zpříjemnění tu máme právě teď, protože se budeme věnovat tématu, které jsme otevřeli už ve zprávách a na které jsem vás lákal v úvodu. Sobota, tedy dnešek, už od dopoledních hodin bude patřit ve Smržovce tankovým dnům. Tradiční akce, která potrvá až do nedělního odpoledne. Je to aktuálně v Muzeu obrněné techniky Vypadá a na co se mohou návštěvníci těšit, nám teď řekne přímo z místa kolega Martin Kolín, kterého znáte spíš z mého místa, tedy za moderátorským mikrofonem Dobrého rána. Teď jsme si tedy trošku prohodili role. Každopádně, Martine, vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak povídej, jak to na místě vypadá a kdy celá akce vypukne?
1: Tak je to zatím ve fázi příprav, pravda, zatím tady areál zeje prázdnotou, co se návštěvníků týče. Na druhé straně to je pochopitelné, oficiální otevření, to je totiž stanovené na 9:30, takže zatím tady je vše ve fázi příprav. Na druhé straně tanky a technika, která v podstatě byla slíbena, tak ta už je připravena tady v té tankové aréně, nejen tady na vození návštěvníků, ale následně i na různé ukázky. Můžu jenom nastínit první jízdy pro veřejnost, ty jsou zatím naplánované na 10:00, a to v rámci dvojici tanků, tedy VT-55, což je vyprošťovací tank, a následně T-55. Tak to bude ta dvojice, která tady návštěvníky po celý den bude nakonec vozit. Zároveň tedy, co se programu týče, tak 11:00 to značí ukázky techniky, to bude americký M36 Jackson a také sovětská T-34, ale během dne toho je slíbeno spousta, bude se střílet z kanónu, zároveň je připravena i bitevní ukázka, a to konkrétně ve 13:00, a také poté můžeme nastínit ještě T-72, to je tank, který si myslím, někteří posluchači budou velmi bezpečně znát, a také Leopard, tedy té první generace. Tak to jenom ve zkratce, co nás dnes ve Smržovce čeká.
0: To je tedy ta pozemní technika, já vím, že v minulosti byla i možnost se proletět vrtulníkem. Bude to i letos?

0: letos?
1: Nakonec to bude. Chvíli to vypadalo, že s tím bude problém minimálně tedy, co se počasí týče, ale myslím si, dobrá zpráva v případě, že posluchači budou chtít vyrazit a budou se chtít například proletět, tak můžeme nastínit, ale neděli. Původní plán byl tedy, že se nakonec bude létat v sobotu, ale z toho sešlo z důvodu počasí přece jen na odpoledne hlášené přehánky, případně bouřky, a to se pilotům vrtulníků úplně nelíbilo. Tak nakonec přišla alternativa v podobě neděle, kdyby počasí mělo být lepší, a znamená to tedy skutečně i letos ve Smržovce budou vrtulníky.
0: No a v kolik hodin vypukne bitevní ukázka?
1: O bitevní ukázce, o té jsme zatím nemluvili, ale zmínit ji můžeme tedy, bude to 14. hodina, 30. minuta, to už, jak jsme se ostatně včera bavili s organizátorem Karlem Janouškem, tak ten nastínil, že to bude bitevní ukázka tematicky zaměřená na závěr druhé světové války. Bude to tedy bitva o Bautzen, pro nás tedy možná známější Budyšín. Můžeme se tedy těšit na setkání nacistické armády a zároveň tedy rudé sovětské armády, která proti sobě tady bude bojovat. Už teď v podstatě můžu propálit, vidím tady zaparkovanou repliku německého Tigru, té první generace, který se rozhodně během bitevní ukázky představí.
0: Říká z Muzea obrněné techniky ve Smržovce kolega Martin Kolín. Martine, zdravíme na Smržovku, držíme palce, ať všechno vyjde. No, kdyby něco nevyšlo, tak to moderování za tebe vezmu i během příštího týdne, ale doufám, že všechno bude v pořádku. Díky za tvoje informace a budeme se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
1: Velmi nebezpečný slib, který si před okamžikem vyskl, doufám, ale že nebude potřeba, nicméně děkuji za nabídku. Posluchačům přeji nejen pěkný den a v případě, že do Smržovky vyrazí, tak se na ně právě v areálu Muzea obrněné techniky budu těšit. Tak příjemný poslech a naslyšenou.
0: Tolik tedy Martin Kolín, který navázal na předchozí písničku Můj čas, tedy úvodní znělku jinak ze seriálu Sanitka, tak jak už jsme naznačili, doufujeme, že všechno vyjde tak, jak má podle plánu. No a za malou chvíli nás čekají další informace o počasí, tak si na ně počkejte.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co se týče aktuálních teplot v Libereckém kraji, tak ty se v jednotlivých městech ustálily tak zhruba kolem 20. Jedinou výjimkou je Liberec, tady naměříme 21,5 stupně. Co se těch teplot týče, tak ty by se dnes měly vyšplhat maximálně na 26, na Českolipsku 27 stupňů, což je příjemná letní teplota. Na horách to bude 20 až 24 stupňů. Jinak bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné, tak na to dejte pozor. No a k večeru od západu čekáme pak už ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, který samozřejmě v bouřkách zesílí. Napršet by mělo maximálně 15 mm, při bouřkách to bude dvojnásobek, tedy 30 mm vody srážek. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré, jen ta biopředpověď je o něco pesimističtější, ta je dnes na trojce, což znamená vysokou zátěž, tak na to pamatujte a nijak se během dne nevyslujte. Tolik o počasí, za malou chvíli nás čeká další zajímavý výlet, další zajímavá reportáž, určitě si na ní počkejte.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je sobota 1. srpna, říkám to jenom pro jistotu, kdyby vás kapela PH trošku spletla, jelikož jejich písnička se jmenuje Deň mezi nedělou a pondělkom. Naši pravidelní posluchači už vědí, že Český rozhlas zdaleka není jen zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu. Klasické divadelní hry, napínavé detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší přitom nejsou pouhým letním doplňkem programu. Naopak, jak potvrzuje šéf režisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
1: Vančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici 2, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně mi je z hlediska poslechu, literatury pro nás asi nejdůležitější. Tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom a tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím, ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala Hra na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sugar Sugar, kapela Archies. Teď už je tu čas na další zprávy Ivety Bláhové.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Řemeslníci a restaurátoři obnoví dveře na historické budově v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou. Jde o činžovní dům v secesním stylu z roku 1912. Pracovníci pro něj vyrobí přesnou kopii vstupních dveří. Náklady výjdou na téměř 150 tisíc korun. Budova je v městské památkové zóně. Polovinu pokryje městská dotace. Od minulého týdne se v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody v Hamru na jezeře na Českolipsku. Hygienici důrazně nedoporučují se ve vodě koupat. Jezero je na 4. stupni z 5-stupňové škály. Sinice jsou přemnožené také v Máchově jezeře. Festival Jelen Fest můžou dnes navštívit lidé v libereckých Vratislavicích nad Nisou. V tamním zámeckém parku potrvá od 15 do 23 hodin. Účinkující skupina Jelen v rámci svého turné připravila program určený pro několik generací. Jaroslav Míka se oficiálně ujal funkce šéfa velitelství pro operace České armády. Bude tak zajišťovat plánování a řízení vojenských operací doma i v zahraničí. Míka, který na postu střídá Václava Vlčka, za své priority označil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Čeští vojáci teď působí například v Pobaltí, Polsku, na Balkáně nebo na Sinaji. Ve druhém kole fotbalové šance ligy Liberec od 17 hodin přivítá Teplice. Hrát se bude na nově připraveném takzvaném hybridním trávníku a fotbalisté Jablonce nastoupí v neděli od 20 hodin na hřišti Pardubic. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly další zprávy, které pro nás dnes ráno a ještě dopoledne bude připravovat Iveta Bláhová. No a nás za malou chvíli čeká další pravidelná rubrika Českého rozhlasu Liberec. Jako obvykle po 8:30 samozřejmě krimi příběhy. Tento aktuální má podtitul Pohoda, ale vězte, že ten název je skutečně relativní. Nepozornost řidičů totiž byla příčinou hned dvou nehod na Českolipsku. Tak si na to počkejte. We'll be right back.

0: Marie Rotrová a její slavná Markétka, tedy její, ona samozřejmě původní interpretkou téhle písně byla polská zpěvačka Marila Rodovič a nebyla to jediná tohle písnička, kterou si od ní Marie Rotrová půjčila. Pokud moje paměť sahá správně, tak ještě Kůň bílý, neboli Balada Vagonova, je také původně písničkou pro Marilu Rodovič. No ale my v našem Dobrém ránu samozřejmě pokračujeme. Já jsem vám slíbil krimi příběh s názvem, tedy s pracovním názvem Pohoda. Totiž pohoda za volantem je určitě pro většinu řidičů to hlavní. Ovšem nesmíme pohodu zaměňovat s ležérností nebo dokonce nepozorností. Protože když se něco může pokazit, znáte to, hlavní bod takzvaných Murphyho zákonů. Něco víc si o tom řekneme právě v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
0: Doktor Vlach z legendárního Saturnina říká, že prožíváme-li delší dobu idylu, osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Což je do jisté míry trochu deprimující, protože to jinými slovy říká, že bychom se měli neustále bát, co se na nás žene, protože žádná pohoda netrvá věčně. Na druhou stranu, pokud bychom to aplikovali na užívání motorového vozidla, nás to nutí k obezřetnosti. Užívej si jízdu, užívej si pohodu, ale neztrácej ostražitost. Nevím, jaká pohoda vládla na palubě Golfu, který jel nedávno po silnici 1/38 kolem Bezdězu, ale řidička ostražitost podle všeho na chvíli zanedbala, když zapojovala kabel nabíječky do napájení. Stačila chvilka nepozornosti a Volkswagen sjel na jinak rovné silnici do příkopu, kde narazil do stromu. Zraněním to odnesla spolujezdkyně. Ovšem ostražitost se netýká jen případů, kdy je auto v pohybu. Jakmile se jednou ocitnete v provozu, musíte zkrátka sledovat, co kde lítá. Před vámi, za vámi i vedle vás. K další nehodě totiž došlo právě ve chvíli, kdy auto stálo. Jeho řidič zrovna zaparkoval a chystal se vystoupit, jenže se nepodíval do zpětného zrcátka a přehlédl cyklistku, která jela kolem. Otevřel dveře a 75-letá seniorka o ně zavadila pedálem svého elektrokola. Následoval let přes řidítka a pád na zem, a to přímo na hlavu. O osudu cyklistky, troufám si tvrdit, rozhodla helma, kterou žena měla. I tak ale byla pořádně pomlácená. A to vše kvůli jednomu pohledu do zrcátka, na který řidič auta zapomněl. Takže pohoda ano, ale opatrně.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes je sobota, mimochodem 1. srpna, volný den alespoň pro většinu lidí. Pokud máte to štěstí, že se můžete ještě převalovat v posteli a nechce se vám otvírat okno nebo z něj koukat, abyste věděli, jak je, máme pro vás neocenitelné informace. Tak jasno nebo skoro jasno je na Liberecku, v Jablonci a v Semilech, jinde je lehce pod mrakem. Co se teplot týče, Liberec hlásí 22 stupňů, Jablonec nad Nisou 21 stupňů, Frýdlant 22,5, Semily 21,5, Česká Lípa 20,5 stupně a Doxy rovněž 20,5. Co se předpovědi na dnešní den týče, tak bude většinou oblačno až zataženo. Postupně se na většině území vyskytnou i přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů, na Českolipsku to bude 27 a na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, výjima je bouřky, tam samozřejmě bude vítr přechodně zesilovat. Co se těch srážek týče, tak těch by mělo napršet kolem 15 mm, pokud u vás zabouří, tak může napadnout až 30 mm. srážek. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré a pozor, biometeorologická předpověď na dnešek uvádí stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž, takže se nijak zvlášť nepřepínejte a pokud vyrazíte na výlet, tak si dělejte přestávky. Konec konců, pokud bude pršet, tak taková přestávka někde v nějakém občerstvení je samozřejmě na snadě. Tolik tedy o počasí. Teď pro vás máme další zajímavý tip na další zajímavý pořad Českého rozhlasu Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jako za mlada, když Petr Janda se skupinou Olympic naspíval tuhle písničku, bylo mu 43, teď je mu o 40 let víc a pořád zpívá jako za mlada. Za ten necelých 8 minut tu bude 9. hodina, to znamená, že dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pomalu končí, ovšem nemusíte zoufat, protože po 9. hodině a po dalších zprávách Ivety Bláhové vás čekají další pořady, jednak to bude hned po 9. mezi nebem a zemí, po 10. hodině pravidelný hobby magazín, po 11. hodině potom úžasné životy, které v 11:30 vystřídá další vydání rubriky, respektive pořadu Vlakem Libereckým krajem. Já se tedy pro tuto chvíli s vámi rozloučím, budu se těšit na slyšenou zase zítra po hodině 12:00 u písniček na přání. Doufám, že jste si dnešní dobré ráno užili a budete si užívat vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále. Zdraví vás, Miroslava Lubec.

0: Der wird heute hin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. V Jablonci nad Nisou řemeslníci obnoví vstupní dveře do historické budovy v Novoveské ulici. V Semilech otevřeli nový pump track. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požáru. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody v Národním parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
2: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
0: Řemeslníci a restaurátoři obnoví dveře na historické budově v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou. Jde o činžovní dům v secesním stylu z roku 1912. Pracovníci pro něj vyrobí přesnou kopii vstupních dveří. Náklady vyjdou na téměř 150 tisíc korun. Budova je v městské památkové zóně. Polovinu pokryje městská dotace.
3: Na obnovu své budovy v městské památkové zóně může každý majitel požádat o dotaci magistrát. Letos na památky rozdělí 2 miliony korun. Dotace je určená na obnovu fasády, střechy a jiných architektonicky významných prvků. Podle vedoucí oddělení dotací Ivety Habadové můžou lidé o příspěvek požádat ještě do konce října. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé v Semilech mohli poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun. Součástí projektu je skatepark, pump track, inline okruh a hřiště pro starší děti. Město se inspirovalo americkými pump tracky, které vznikají na místo starých nevyužívaných bazénů. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Změny reagují na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu to vylepší fungování celé soustavy.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 294 v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku dejte pozor, je tam rozlitá nafta na komunikaci, vozovka je kluská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl a to je Labyrint světa a ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemáme, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu po druhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Tady vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
1: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
2: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
1: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
2: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
1: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
2: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
1: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moc tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo a mohli si třeba něco odnést a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 tisíc let s kosterními pozůstatky 15-letého chlapce, zbytky domů či svatební prstýnek z 12. století a další cenné předměty. Nejstarší osídlení na návrší nad řekou Labe potvrzují nálezy z období neolitu, to znamená prvních zemědělců, kultury s vypíchanou keramikou, která je pojmenovaná podle typické ozdoby keramiky. Unikátním nálezem je pak hrob, v němž bylo kromě pozůstatků jedince mužského pohlaví ještě 12 nádob, z nichž některé se dochovaly ve skvělém stavu. U sebe měl také broušenou kamennou sekeru. V keramice jsou zlomky kostí, o nichž se neví, jestli je to pozůstatek žárového pohřbu nebo obsahuje nějaké další milodary. Unikátní nález se podrobí archeologové průzkumu stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stálé expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternberské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět s větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobnosti k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký rok se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Baďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív, než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec v židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Baďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů a ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen na

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jihozápadní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila v roce 2025. To bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro. Jestli tedy vůbec moudro. My lidé si žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem si přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je a znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní. A všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Lidé by se podle hygieniků kvůli sinicím neměli koupat v Hámerském jezeře na Českolipsku. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 41 lidí. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příplatek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Od minulého týdne se v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody v Hamru na jezeře na Českolipsku. Hygienici důrazně nedoporučují se ve vodě koupat. Jezero je na 4. stupni z 5stupňové škály. Sinice jsou přemnožené taky v Máchově jezeře, dodává mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
2: Vodu nevhodnou ke koupání má Hamr na jezeře, tam už teda koupání nedoporučujeme, a zhoršenou jakost vody, kde nedoporučujeme koupání citlivým jedincům, má klasicky Máchovo jezero. To je opravdu klasika každoročně se opakující.
1: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají také například přírodní koupaliště na Českolipsku v Nedamově a Zákupech a na Semelsku v Sedmihorkách. Festival Jelen Fest můžou dnes navštívit lidé v libereckých Vrakyslavicích nad Nisou. V tamním zámeckém parku potrvá od 15 do 23 hodin. Účinkující skupina Jelen v rámci svého turné připravila program určený pro několik generací. Doplňuje její frontman Jindra Polák.
3: A můžete se těšit třeba na právě recital naší zpěvačky Adély Orlové. Zahrajeme speciální akustický koncert pro děti a večer vlastně čeká koncert speciálního hudebního hosta a nakonec po celý uzavřeme naší velkou jelení show.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tady o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Turnově v ulici Hruštice dejte pozor, je tam rozlitá nafta na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řešnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řešnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávý meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Zuby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: No, je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí.

Myslíme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici na letních táborech v Libereckém kraji zjistili první nedostatek. Jablonečtí policisté dopadli pachatele dvou přepadení. Ruský noční útok na Kyjev zabil nejméně 9 lidí. Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo s přehánkami, místy i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Liberském kraji při kontrolách.

0: letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených jich mají téměř 200. Doplňuje mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
1: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
0: Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve mšeně napadl dvě ženy. Muže obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že veřejnosti aktuálně žádné nebezpečí nehrozí a dodala, že stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případné další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásili také. Zhruba 8 tisíc turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 tisíc lidí zavítalo na Čedičovou skálu, známou z pohádky Pyšná princezna, už v červnu. Turisty poblíž čeká i novinka, říká vedoucí informačního centra Klára Machová.
2: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
0: Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí, dalších 28 je zraněných. Informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jen jednu z nich. Proti takovým raketám jsou totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má ale Ukrajina nedostatek střel do nich.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, postupně na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26, na Českolipsku až 27 a na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu v Popelnické ulici je rozlitý olej na vozovce, na místo jedou hasiči, projíždějte tudy opatrně. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: totiž plán.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
2: R.A. Dvorský podle Ondřeje Havelky.
3: Dobrý den, mé jméno je Ondřej Havelka a jsem velmi potěšen, že jsem byl přizván k tomuto povídání o R.A. Dvorském. Mě teda osobně na Dvorském nejvíc fascinuje ta úžasná profesionalita, s jakou k té muzice a ke své práci přistupoval. Myslím si, že v tom teda ho obdivuju.
4: Každý musí někdy něco mít, proto žít, mít to rád. Každý musí někdy něco...
3: Všichni svědkové, jak si jeho současníci, kteří se o něm nějak vyjadřovali, včetně Jiřího Traxlera, s kterým jsem si dokonce osobně o něm mohl povídat, jo. Říkali, že to byl neskutečně elegantní, slušný, kultivovaný člověk, že to byl skutečný gentleman, který nikdy jaksi nevyhledával konflikty a byl dokonalý profesionál. Takže vlastně všichni ho ohromně uznávali. Jsem velice rád, že tohle povídání natáčíme ve velkém sále pražské Lucerny. Je to samozřejmě zvláštní, protože jsme tady úplně sami. Ten sál je prázdný, ale já tohle prostředí miluju, protože sám tady strašně rád hraju se svým orchestrem Melody Makers. Prošly tady skutečné dějiny jaksi populární hudby a jazzu a samozřejmě k R.A. Dvorskému se tento sál také velice jaksi intenzivně váže, protože Dvorský vlastně tady v roce 1940 a 41 uskutečňoval jedny z prvních vůbec koncertů populární hudby, protože to se do té doby vůbec nedělalo. Taneční nebo populární nebo jazzová hudba se hrála jenom k tanci, takže vlastně vyloženě sedící publikum, to bylo absolutně neobvyklé a protože Dvorský v té době už byl se svými Melody Boys tak populární, že si to skutečně producent, který obstarával tady koncerty nebo akce, mohl dovolit. Já mám dokonce takovou dokumentaci o tom, jak ty koncerty vypadaly, takže to bylo naprosto unikátní.

0: Byl člověk, který vlastně díky své veliké píli, systematičnosti a samozřejmě velkému talentu se dokázal prosadit na tu scénu české populární hudby docela záhy a skutečně na tom konci 30. let už byl vlastně téměř nejdůležitější persona v tomto jaksi hudebním světě. On byl jednak vynikající muzikant, byl skvělý kapelník a taky to byl člověk docela obchodně zdatný, takže on si založil vlastní vydavatelství. A to vydavatelství bylo strašně úspěšné, protože Dvorský samozřejmě zachytil jaksi ten nástup těch amerických vlivů, jazzových a swingových, a i to byla vlastně strašně důležitá věc, že byl velikým popularizátorem té taneční hudby a oslovil právě mnoho takových mladých muzikantů ke spolupráci a mezi nimi patřil samozřejmě Jiří Traxler nebo Kamil Běhounek, to byly jako největší hvězdy, které právě prosadil Dvorský.
1: Pořádali jsme koncertní vystoupení v Ostravském divadle. S pořadateli bylo dohodnuto, že tu budeme hrát pouze jednou. Koncert byl vyprodán do posledního místečka a před uzavřeným vchodem se tísnili davy mladých lidí, převážně studentů, domáhajících se vstupu dovnitř. Když vylomili dveře, přiběhli za mnou pořadatelé s prosbou, abych šel ty studenty uklidnit a přislíbil jim, že příští den dopoledne budeme koncert opakovat. No tak jsem to udělal a mládež se v klidu rozešla. Jenomže profesoři oznámili žákům, že na žádný koncert jim volno nedají a kdo by šel na koncert místo do školy, bude mít sníženou známku schování. No a těch špatných známek schování muselo být požehnaně, protože divadlo bylo doslova natřískáno.
0: Dvorský samozřejmě byl posedlý tou muzikou už od svých dětských a pubertálních let a vlastně už někdy poté, co vystudoval obchodní školu v 15 letech, tak toužil strašně té hudbě se věnovat a po takových prvních pokusech o nějaké zaměstnání, víceméně úřednické práce, se prostě rozhodl, že to nechce dělat a že se chce věnovat hudbě. Ale on už vlastně v tom teenagerovském věku, jak se dneska říká, začal skládat. Dokonce se stala taková strašně šťastná náhoda v jeho životě, že Dvůr Králové, jeho rodiště, někdy, když mu bylo asi 17 nebo 18, navštívila Červená sedma. A protože jejich pianista nějak onemocněl, tak oni hledali záskok a doslechli se, že tam je prostě nějaký mladík, který slušně hraje na piano, tak ho angažovali a on s nima ten večer ještě hrál a druhý den ještě vlastně zaskakoval znovu. No zkrátka byla to veliká náhoda, že se takhle s panem Červeným seznámil a on samozřejmě okamžitě rozpoznal jeho talent a řekl: chlapče, ty bys měl přesídlit do Prahy, ty prostě máš velký dar. A to se teda stalo, když mu bylo 20 a začala vlastně ta jeho hudební kariéra, která ze začátku byla svízelná. Díky teda těm stykům s panem doktorem Červeným a s lidmi z Červené sedmi získal místo nějakého redaktora v jednom hudebním nakladatelství pražském, ale samozřejmě především, jak si hrál na klavír, hrál v různých sestavách, v různých barech, až vlastně teprve v roce 1925 založil tu svoji první slavnou kapelu a tu nazval The Melody Makers. A já, když jsem tedy v 95. zakládal svoji kapelu, tak právě na počest tohoto Dvorského prvního vlastně ansámblu jsem tu svoji kapelu nazval taky Melody Makers, protože samozřejmě o téhleté kapelce se tolik neví. Dvorský především proslul až později, kdy jaksi tu kapelu přestavěl a založil vlastně nový orchestr, který nazval Melody Boys. Bylo to pětičlenný orchestr, který ovšem hrál na spoustu nástrojů, protože každý z těch muzikantů ovládal prostě nejen saxofony a trumpety, ale i třeba housle. Navíc začali zpívat více hlasně a to byl takový průlom prostě v oblasti těch malých barových ansámblů, které se etablovaly v Praze. Takže Dvorského popularita ohromně prostě stoupala.

0: poctivá a solidní práce orchestru Melody Boys, vedená snahou hrát vždy jen dobrou taneční hudbu, měla úspěch. A naše popularita brzo překročila hranice Československa. Dostávali jsme nabídky z celého světa. Vídeň, Brémy, Ostende, Drážďany, Curych, Paříž, Reykjavik, Spojené státy severoamerické. A dokonce jednou k nám přišla nabídka od indického Maharadži Kapurthala. Zůstali jsme však v jedné Praze a jenom na letní měsíce jsme zajížděli do Karlových Varů, kde jsme hráli v Park hotelu Richmond.
1: Vzhledem k tomu, že si povídáme pro Český rozhlas, tak já musím říct, že vlastně už 5. května 1924 byl pozván Dvorský do stanu Dogbell, odkud Český rozhlas vysílal tehdy, a on skutečně realizoval první živé vystoupení, kdy sám hrál na klavír a zpíval, a samozřejmě Český rozhlas potom mu byl docela velmi nakloněn a věrný, takže v jeho zápiscích vlastně je, že těch vystoupení pro Český rozhlas za celou svoji kariéru bylo asi 1500.
2: Halo, halo, zdravím vás srdečně, vážení posluchači, a zahajujeme naše dnešní vysílání tangem Dávno vím, zpívá Jára Potíšek.
3: Dávno vím, že si má touha, dávno vím, už léta dlouhá, dávno vím, že to mě náleží.
1: A vlastně největší sláva se odehrávala při přímých přenosech z hotelu Richmond, z těch jeho odpoledních čajů. A díky právě těm přenosům, které byly strašně populární, získal obrovský ohlas i v zahraničí, protože na těch krátkých vlnách se to dalo chytit vlastně v celém světě, že?
0: Rád bych při této příležitosti vzdal hold našim poštovním doručovatelům. Jednou totiž došel do Prahy dopis ze Štokholmu, na jehož obálce byla tato adresa: Volský, Praha. Na počtě dali hlavy dohromady a řekli si: Volský, no to bude možná Dvorský. Slyšeli ho asi v rozhlase a napsali jeho jméno foneticky. A skutečně ten dopis byl správně doručen. Švédský posluchač totiž v tom dopise psal, že pravidelně poslouchá naše koncerty a žádá mě, abych do příštího programu znovu zařadil píseň Good Night.
4: Good night, buď jen můj nejtlačí jedinou vidinou.
1: V těch zápiscích Dvorského jsem našel, že v roce 37 navštívil Karlovy Vary Douglas Fairbanks se svojí ženou Mary Pickfordovou a že začal docházet na ty odpolední čaje a že se mu to strašně líbilo, že ho to bavilo a že si nejvíc oblíbili, a to je právě to pikantní, že si oblíbili písničku Rád si pískám. A to je věc, která jaksi s jazzem nemá nic společného, to je prostě něco mezi pochodem a polkou, ale prostě Dvorský to zpívá šarmantně, pohvizduje si u toho, a když si jako člověk uvědomí, že v tom 37. roce v té Americe už prostě válely ty největší hvězdy swingový, tak ten Fairbanks si oblíbil tuhletu podivnou prostě písničku a z toho já usuzuju, že Dvorský musel být ohromný šarmér. Prostě ten jeho projev na tom pódiu, ten živý projev musel být strašně zábavný, vtipný, milý, proto vlastně tolik jako přitahoval to publikum, protože samozřejmě nedělejme si iluze, že Dvorský s tím Melody Boys hrál jenom jazz, to vůbec, že jo. I ten český jazz byl vlastně dost jaksi pozadu, že jo, takže mluvme o tom jako o taneční muzice, kterou hrál, ale do toho samozřejmě hrál i valčíky, tanga, polky občas a tak dále, čili ten repertoár byl velice široký a multižánrový, by se dalo říct.

Protože byl takový zvyk, že v každém filmu se musela objevit nějaká písnička, tak samozřejmě Dvorského často oslovovali, takže myslím si, že první angažmá filmové byly Muži v offsideu, kde zpíval takovou píseň Day Goal, takže to bylo takové jako legrační, ale potom se samozřejmě objevoval třeba ve filmech Kristián nebo Těžký život dobrodruha a tak dále.

0: On se objevoval hodně ve filmech, ale vlastně takový ten pokus ho obsadit do hlavní role ve filmu Krb bez ohně, kde hrál s Hanou Vítovou, vlastně moc nevyšel, protože on byl trošku takový, no, ne trošku, ale hodně tuhý, hodně tuhý herec. To, co asi z něj vyzařovalo přímo na jevišti a v civilu a ve společenském styku, tak to prostě na to plátno se přenést nepodařilo.
1: Na cizinecký klub mám ještě jednu vzpomínku. Odpoledne tam byl ohlášen italský kníže Della Scala, který měl některým hodnostářům první republiky udělit vyznamenání. Já jsem byl pozván, abych hrál k tanci. Po obvyklých projevech a přípicích se postavilo 10 členů klubu do půlkruhu, a to tak, že ten poslední stál u mého klavíru. Povstal jsem též, no a protože nebylo jinde místo, tak jsem stál těsně u těch, kteří měli být vyznamenáni. Kníže nedoslýchal a ještě k tomu byl silně krátkozraký. Vyznamenával jednoho po druhém, no a tak došel až ke mně. Sáhne na podušku a zjistí, že je prázdná. V domnění, že medaili pro mě schodil, se vrhl na zem a začal tam hledat onen metál. Tajemníkovi klubu nezbylo nic, než vrhnout se za ním a řvát mu do ucha, že ten 11. je muzikant a medaili, že nemá dostat. Ještě dneska se usměji při vzpomínce, co by se asi stalo, kdyby byl kníže začal rozdávat medaile ode mě.
0: Až do druhé poloviny 30. let vlastně hrál v těch svých kapelách na klavír a na harmoniku, zpíval i u klavíru. Koncem 30. let už jenom zpíval a dirigoval. Takže moje role zkrátka na tom je ještě trošku jiná. A taky si myslím, že ten přístup k tomu uvádění u toho Dvorského byl jiný, protože já mám rád takovou tu otevřenou komunikaci s publikem, rád improvizuju, a Dvorský ne. Dvorský byl velice jaksi pečlivý v té přípravě. A já jsem dokonce měl to štěstí nahlédnout do toho archivu Dvorského a tam byly třeba takové kartičky, na který si nastroji psal. Jednak to měl přesně vymyšlený program, že jo, tak to já dělám teda taky. Ale on si skutečně psal přesně, co, jak si bude říkat k té jednotce.

jeden z největších mezníků v té kariéře jeho orchestru Melody Boys bylo angažmá v Lucerna Baru a na Barrandovských terasách. A to bylo prostě to nejvíc. Jako Lucerna Bar vlastně byl velice noblesní místo, kde se setkávaly velké osobnosti a Dvorský teda měl to privilegium, že obstarával zábavu. Taky k tomu se váže taková zvláštní věc, protože Dvorský měl tím, jak celý vlastně život trávil v těch zakouřených barech. On měl problémy s dýcháním, takže jemu se podařilo vymínit si takovou smlouvu s těmi bratry Havlovými, že vystupoval jenom část večera. A já jsem si myslel, že třeba vystoupil na hodinku, jo. Ne, protože ta kapela vlastně hrála od nějakých 8 nebo 9 hodin až do ranních hodin, že? Tak Dvorský měl v té smlouvě, že vystupuje od 9 do 12, takže 3,5 hodiny. A to bylo teda velká úlitba, jako vůči němu, jo. Takže to byl fakt jako tvrdý život, no.

0: Kalouského kariéra byla vlastně neuvěřitelně úspěšná, ale pak ho teda potkali vlastně v docela relativně mladém věku, protože že jo, on se narodil 1899, takže během války mu bylo 45 až 40 let. Za války on samozřejmě byl velice populární a díky tomu, že nacisti potřebovali Čechy, a tudíž vydali takovou vyhlášku, že právě umělci a především hudebníci mají udržovat dobrou náladu mezi lidem pracujícím, jo? Takže vlastně dali muzice zelenou, jo? Takže on se dál objevoval vlastně i v těch filmech, které se točily u nás za protektorátu a uskutečňoval vlastně ty velké koncerty tady v Lucerně třeba, že jo? Pak vlastně poprvé vyrazil v roce 40 a 41 na turné, což bylo taky jako neobvyklé, no ale s touto koncertní činností bohužel souvisela i taková povinnost, že musel občas hrát v továrnách pro dělníky.
1: Flieger a Dvorský se svým orchestrem. Doufám, že si zaspíváte všichni s nám.
0: No a stalo se právě někdy na sklonku války, že při jednom takovémhle koncertu se nějak fatálně nastydnul a dostal zápal plic a strašně těžce onemocněl a vlastně od roku 44 až do roku 46 se v podstatě jen léčil. Další rána ho potkala právě v roce 47, kdy zcela nečekaně zemřel jeho syn. To byla pro Dvorského šílená rána. No a pak přišla třetí, protože Dvorský díky tomu, jak byl schopný vydavatel, tak jemu se podařilo vlastně už v polovině roku 45 uzavřít smlouvu s Mills Music, což byla jedna z největších amerických agentur. No a samozřejmě komunisti to nechtěli dopustit, takže v roce 48 mu to zkonfiskovali. No a to byla poslední tečka prostě za tím jeho muzikantským životem.

0: 50. letech přišel takový jako docela šťastný comeback, kdy pan doktor Pixa prostě prosadil, aby on teda zase se objevil v médiích a vlastně spolu s Dvorským složil tu písničku, zpíval Konvalinkám Vodopád, že, kterou Dvorský naspíval s Hanou Vítovou. Byl to takový zvláštní už starší pár zpěváků a protagonistů, ale vlastně ta písnička byla velice populární. Já ještě si pamatuju v dětství, že v takových těch prvních vysíláních někdy na začátku 60. let jsem to párkrát zahlídl v televizi a že ta písnička mě utkvěla. Jo. Takže to bylo hezké. Myslím si, že víc jaksi hitů už potom neměl Dvorský, ale mohl zkrátka jezdit po těch estrádách, mohl cestovat prostě s těmi ansámbly, které prostě jezdili po těch menších městech a v těch kulturních domech vystupovali. Takže jistý comeback zkrátka Dvorský zaznamenal, protože samozřejmě po válce přišla jako hrozná doba pro něj.
1: V roce 1952 jsme vystupovali s Otou Čermákem v cirkuse Beskyt v Ostravě. V první části probíhal varietní program a po přestávce instalovali v manéži elektrofonické varhany. Čermák začal hrát Nevinův narcis. Najednou se vám rozeřvali lvi. No, tak jsem běžel za krotitelem a povídám mu, prosím vás, nemohl byste ty lvi nějak uklidnit? Jak pak má takhle Čermák hrát? No jak je můžu uklidnit, když mě dráždí? Ať přestane hrát ty vysoké tóny a bude pokoj. A tak jsem vylez před oponu a posunky jsem vysvětloval Čermákovi, že nemá hrát diskantu, že to prostě lvi nesnášejí. Ota mě porozuměl a lvi umlkli. Jenomže v závěru se dostal zase do varu, nasadil vysoké tóny a dohrával skladbu Za pekelnýho řevu lvů.
0: Rudolf Antonín bylo jeho civilní jméno, že jo? Tak to se narodil a vlastně, když ještě přijel do Prahy, tak vystupoval jako Rudolf Antonín, ale připadalo mu to asi příliš fádní a taková ta módní vlna těch jaksi jmen atraktivních byla veliká, takže on si skutečně zažádal o oficiální jaksi uznání jeho pseudonymu a to Rudolf Antonín se změnilo v to R.A. příjmení si dal teda Dvorský podle svého rodného města. Já teda tady pořád mluvím o tom, že se mě podařilo nahlédnout do archivu, ale ono to je díky knížce, kterou vydal pan Vladimír Bittner, synovec R.A. Dvorského, se kterým jsem se seznámil právě ve Dvoře Králové, kam často teda jsme zváni, abychom hráli. R.A. Dvorský je pochován samozřejmě ve Dvoře Králové. Asi si to přál, protože toto město celý život miloval a rád se vracel do něj za svými příbuznými.
2: Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci.

z jeho repertoáru já nejčastěji zpívám Mám život hrozně rád, nebo Sám já chodívám rád, nebo Sám s děvčetem v dešti, Jedu nocí se svým koněm sám. To jsou věci, které naspíval právě se svými Melody Boys a které pro něj napsali ti jeho mladší souputníci. Není to jazz, není to vyloženě swing, já tomu vždycky říkám český taneční swing. A myslím si, že tohoto stylu byl skutečně největší protagonista právě Dvorský.

skončil další díl pořadu Úžasné životy. Ondřej Havelka zavzpomínal na talentovaného muzikanta a podnikatele R.A. Dvorského, který zemřel 2. srpna 1966, tady před 60 lety. A za chvíli se rozjede další díl magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr tentokrát bude cestovat do minulosti za jedním skutečným skvostem, nebo spíš skvosty. Vydal se na bechyňskou železnici Františka Křižíka na trať mezi Táborem a Bechyní. Průvodcem mu byl člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Pohodlně se usaďte, rozjíždí se další díl magazínu Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát budeme cestovat, a to dokonce do minulosti, za jedním skutečným skvostem, nebo spíš skvosty. Vydáme se na Bechyňskou železnici Františka Křižíka, tedy trať mezi Táborem a Bechyní. Na prázdniny to pro vás může být námět pro výlet. A ten určitě bude stát za to. Než se ale projedeme historickou Elinkou nebo Bobinkou, přijali jsme pozvání do výstavního vozu odhalující tajemství historie. Naším průvodcem byl Jiří Ješeta, jinak člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu. Tak my jsme tady vlastně ve výstavním voze, který se dotýká samozřejmě té historie trati Tábor-Bechyně. Tak jaká je ta historie? Do jaké doby sahá?
2: Historie trati Tábor-Bechyně sahá do roku 1903, respektive ještě před něj, protože v roce 1902 začala výstavba té trati. A co je úžasné, za jediný rok byla ta trať postavena. Je to 24 kilometrů dlouhá trať, která velmi krásně kopíruje terén a je postavená jako první vlastně na evropském kontinentu jako elektrická.
1: Jaké zajímavosti ta trať nabízí, protože samozřejmě je místem, kam turisté rádi jezdí, hlavně milovníci té železniční historie.
2: Ta trať, jak jsem řekl, je první elektrická, je také jediná v České republice, která je napájena 1500 V, ale nebylo tomu vždycky tak, začínala na 750 V. A je výjimečná právě tím, že velmi přesně kopíruje terén, má prudké oblouky, byla výjimečně povolena na výstavbu poloměru oblouků dokonce jenom 125 metrů. Použili se na ní lehčí kolejnice, jo, ušetřilo se tak 200 tun oceli při té výstavbě a vlastně končila před Bechyní na svém začátku v roce 1903, protože hluboké údolí řeky Lužnice nebylo ještě možné tenkrát překonat.
1: Teď se spolu bavíme o prázdninách, samozřejmě do Bechyně jezdí běžné vlaky, ale co ty historické, co ty nostalgické, jak je možné se s nimi svést?
2: Historické vlaky jsou provozovány každé léto od července do srpna na této trati vždycky v sobotu. Každou sobotu jezdí 4 vlaky vedené lokomotivou takzvanou Bobinkou, malá kapesní bobina, která má 2 historické vozy z 30. let. A jezdí také ten slavný Křižík, ta slavná Elinka, která jezdí 2x z Tábora do Bechyně, tam a zpátky, a jezdí také vždycky v sobotu od začátku července až do konce srpna.
1: Jsme se bavili o tom, že na trati jsou různé zajímavosti, včetně mostů, tak co k tomu můžeme říct?
2: Most Bechyně je skutečně unikátní, je to stavba z roku 1928, byl otevřen na výročí založení Československé republiky a umožnil právě dojet vlaku, který končil dřív před Bechyní, až do Bechyně. A tento most je stavebně unikátní v tom, že je na něm současně provozována jak silniční, tak železniční doprava.
1: Teď jsme tady v tom voze, který připomíná historii, co všechno tady vlastně můžeme najít. S čím se tady můžeme seznámit, než usedneme do toho vlaku?
2: Tento výstavní vůz tady v Táboře je novinkou této sezóny. Otevřeli jsme ho teď v roce 2026 a je tady samozřejmě možné vidět historii té tratě, osobnost pana Křižíka, osobnost také pana Ringhofera, který stavil vlastně skříň té slavné Elinky. A jsou tady vidět věci, které jsou určitým tajemstvím a záhadami železnice, tak jak naši předci, když tu železnici tvořili, tak používali tenkrát věci, které vlastně znali naši předkové, kteří stavěli architekturu a používali typicky třeba točna nebo křižovatková výhybka. O tom všem se tady můžete dozvědět ve větším detailu, jak ta železnice má ještě mnohem hlubší a delší kořeny než jenom ty, které známe my z té matičky Anglie 200 let zpátky.
1: Navíc i děti si tady asi přijdou na své, protože je potřeba je nějakým způsobem zabavit.
2: Je to tak, máme tady pro ně dřevěné modelové kolejiště, je tady kolejiště z Lega, je tady kolejiště, které jezdí skutečně klasické vláčky, jsou tady i modely z Lega, takže je tady spousta věcí i pro malé děti.
1: S Jiřím Ješetou si povídáme o historii Bechyňské železnice a budeme v tom pokračovat už po písničce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vracíme se na Bechyňku a také za Jiřím Ješetou, se kterým si povídáme o zajímavostech spojených právě s touto tratí spojující Tábor a Bechyni. Jsme zmínili osobu pana Františka Křižíka. Jaký on měl vlastně vztah ke zdejšímu regionu?
1: Tak František Křižík měl svoji továrnu v Praze, ale působil velmi široce po celé České republice, ale i v zahraničí. Tábor měl velmi rád jako osobně a nebylo to z Prahy daleko a byli tady lidé, kteří byli nakloněni inovativním projektům, protože tohle bylo skutečně velká inovace, velká novinka, postavit trať, která nebyla obsluhována parními lokomotivami, ale elektrickými. Víme, že Křižík byl velký průkopník elektrických vlaků, postavil taky elektrickou tramvaj třeba v Praze, fontánu samozřejmě a další věci. A to, že přivedl železnici elektrickou do Tábora, tak uspíšilo i vlastně elektrifikaci Tábora jako takového. A vlastně díky elektrárně, která napájela tuto trať, tak vlastně bylo možné i svítit v nemocnici, na úřadě, po městě, v těch úředních budovách, právě díky té trati, protože on to dokázal všechno takhle krásně propojit.
0: Než se dostaneme k těm krasavicím, tady k Elince a Bobince, tak ta trať je vlastně i východiskem na různé, řekněme, turistické cesty, je to tak?
1: Ta trať je zajímavá i svým okolím. Samozřejmě Tábor a Bechyně jsou asi nejvýznamnější. Tábor nabízí spoustu zajímavých míst, husitské muzeum, podzemí, čokoládové muzeum a tak dále. Stejně tak Bechyně, nádherný zámek, krásné výhledy do okolí, ale třeba Stádecký most je dostupný pěšky z této tratě, nebo Příbějnice, Zřícenina, takže je možné se vypravit i na výlety do okolí, ať už pěšky nebo na kole.
0: Navíc přímo tady v Táboře a pak také v Bechyni je remíza, která je možná navštívit.
1: Ta trať je velmi jako izolovaná od ostatního provozu, sice kolejově propojená je, ale elektricky nikoliv, tak měla i svoje vlastní jakoby depo, říká se remíza, je to vlastně garáž na ty lokomotivy, které po ní jezdily a v ní se také opravovaly. Zde v Táboře je v soukromých rukou vlastní pan Šatava, ale umožňuje ji navštívit vlastně každý 14 dní v létě ve spolupráci tady právě s tím výstavním vozem. A na konci té trati v Bechyni je remíza ve vlastnictví Nadačního fondu Světa železnic. V ní je obrovské modelové kolejiště Pavla Kohoutka, velmi unikátní, a také je v ní ještě jeden unikát, a to je lokomotiva Koloběžka, která je ve vlastnictví Národního technického muzea, stejně jako právě ona Elinka.
0: Jaký je zájem o ty, řekněme, turistické jízdy?
1: Tak musím říct, že rok od roku vyšší, jsme velmi spokojeni. Elinka jako taková má kapacitu 40 míst. Ta je prakticky vyprodaná na každou svoji jízdu, je to unikátní věc, nedá se s ní běžně vozit, také v tom létě vlastně 8x za rok je k dispozici a dá se s ní svést těch 8 provozních dnů, jinak není. Na těch pravidelných vlacích podle toho, jaké je počasí, jestli jsou keramické trhy v Bechyni, koloběžky a tak dále, tak se ten zájem pohybuje od 100 do 200 lidí na jednom vlaku, což je na regionální trať velmi slušné číslo.
0: Která společnost vlastně provozuje tu zdejší dráhu?
1: Provozují to České dráhy, jak tu historickou vozbu, tak ty pravidelné vlaky. Ta Bobinka vlastně jezdí jako na pravidelných spojích. Národní technický muzeum vlastní tu Elinku a tím vlastně partnerem a organizátorem hlavním je Nadační fond Svět železnice, který vlastně dává dohromady ten personál, dobové uniformy, komunikaci kolem a všechny ty věci, které souvisí s tou historií a s tím historickým provozem.
0: Bechyňka, tedy trať mezi Táborem a Bechyní, je tématem letního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu.

0: Vydáváme se znovu na Bechyňku. Ideální to místo pro některý z letních výletů. A samozřejmě je to i tip pro vás, milovníky železnice, kam se vydat. S Jiřím Ješitou si o tom všem povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pojďme k samotným krasavicím. Nejprve Elinka, pojďme ji představit, protože to je dáma, která si zaslouží představení.
1: Dáma z Chorověřek, prababička, 1903, jak už jsem říkal. Oni byli celkem čtyři, ty elektrické motorové vozy EM400. Vyrobeny, zachoval se pouze jeden, ten, který tady máme. Ty ostatní v těch 70. letech nepřežili tehdejší dobu, tak řeknu zjednodušeně. Unikátní je, že přestože je 123 let stará, tak je pořád provozně schopná jezdit, což je úžasný. Je to díky péči tady místních lidí z depa, odborníků z Národního technického muzea. Ta lokomotiva nebo ta jednotka, motorový vůz, má 40 míst sezení, měla vlastně druhou a třetí třídu. Tak to bylo tenkrát označeno a rozděleno. Do dneška ty nápisy na tom vlaku můžete vidět. A ovládá se velmi jednoduše. U zajímavosti je třeba, že sběrač se zvedá ručně takovým koženým páskem. A máme tři strojvedoucí na Českých dráhách, který s ní dokáží jezdit, jinak vlastně nikdo ovládat neumí. Postupně se třeba učí další, protože ty starší už odchází do důchodu. Takže ona je skutečně unikátní svým provedením. Má maximálně rychlost 30 km v hodině. V těch prudkých obloucích, v těch malých obloucích 125 metrů poloměr, který je třeba tady v Táboře nebo v Sudoměřicích, tak může maximálně 15 km a dokáže teda za sebou vozit i další osobní vozy, ale my ji provozujeme vzhledem k tomu, aby jsme ji trošku šetřili, tak ji provozujeme jenom solo, takzvaně, takže jezdí sama.
0: Vy jste říkal, že se jednoduše ovládá, jak složitě se o ní pečuje, ale protože určitě potřebuje velkou údržbu.
1: Ta péče je náročná, je to unikátní zařízení, desítky let starý. Například ta oprava motoru, která probíhala někdy v roce 2022, tak byl velký problém najít odborníka, který dokáže převinout keramicky ochráněný s křemíkem a s dalšíma věcma motory, který dneska vlastně už se nevyrábí standardně a oni už se to udržovat neumí. Podařilo se to, takže stará se o ní tým lidí, kteří mají jako zkušenosti a není to vůbec snadné, ale daří se to.
0: Je v majetku Národního technického muzea, jinak ale má své místo tady v Táboře po celý rok.
1: Ano, ona je tady nastálo deponovaná, dokonce má zde v místní velký kruhový remíze svůj vlastní parkovací stání, ještě ochráněný od ostatních lokomotiv, aby nebyla přístupná ani veřejnosti, ani zaměstnancům, je skutečně jako pod větším dohledem. A vzhledem tomu, že nemůže jezdit nikde jinde, jen z Tábora do Bechyně, tak je logicky deponována tady v Táboře.
0: Další krasavici je bobinka, tak co k ní můžeme říct?
1: Bobinka nebo také malá bobina nebo také kapesní bobina. Jsou to lokomotivy elektrické z 50. let, které byly postaveny trošku menší, kratší než ty klasické velké bobiny, které známe z těch velkých tratí. Bylo to i z důvodu právě těch prudkých oblouků, protože obě dvě ty lokomotivy jezdily jak na Lipno, tak do Bechyně. Zajímavostí na ní je třeba to, že má zavazadlový prostor, kde se tam dávat kola a kufry a zavazadla.
0: Přímo v lokomotivě je to
1: možné? Přímo v lokomotivě. V boku jsou dveře dvou křídlí, které se otevřou a můžete tam naložit zavazadla. Takže to je taková zajímavost. Jinak na obsluhu je velmi jednoduchá, je to taky 1500 V, samozřejmě jinak by tady jezdit nemohla. A vlastně nadační fond Svět železnice, který vlastně založili České dráhy, tak vlastní dvě tyto lokomotivy. Obě dvě jsou provozní, podařilo se je v těch 20. letech opravit a vlastně při provozu tady na té trati při tom historickém létě se střídají.
0: Kde jste ji získali nebo jaká byla cesta její právě do Tábora?
1: Všechny ty lokomotivy začínaly v Praze, v pražském uzlu 1500 V. Tenkrát bylo vlastně v Praze standardní napájení na začátku v těch 50. letech. Potom, když prošla Praha a vlastně celá severní část republiky přeměnou na 3000 V, tak už nebyly potřeba a ty tratě na 1500 V byly tenkrát dvě, právě Tábor Bechyně a ještě v své doby Rybník Lipno nad Vltavou. Takže tyto lokomotivy fungovaly na těchto dvou tratích, potom na začátku těch 60. let a vlastně už tady zůstaly.
0: Magazín Vlakem Libereckým krajem dojel pro dnešek do cílové stanice. Jedno vám ale můžeme slíbit, na Bechyňku se v brzké době určitě ještě vydáme. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dvanáct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Výnosy zemědělců v Libereckém kraji ovlivnilo jarní sucho i konflikt na Blízkém východě. V Jablonci nad Nisou řemeslníci obnoví vstupní dveře do historické budovy v Novoveské ulici. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. A odpoledne bude převážně oblačné s přehánkami, místy i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Sobotní polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z hektaru sklízejí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, doplňuje Jiří Teplý z agrární komory.
3: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy.
2: Řemeslníci a restaurátoři obnoví dveře.

0: Na historické budově v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou jde o činžovní dům v secesním stylu z roku 1912. Pracovníci pro něj vyrobí přesnou kopii vstupních dveří. Náklady vyjdou na téměř 150 tisíc korun. Budova je v městské památkové zóně. Polovinu pokryje městská dotace.
1: Na obnovu své budovy v městské památkové zóně může každý majitel požádat o dotaci magistrát. Letos na památky rozdělí 2 miliony korun. Dotace je určená na obnovu fasády, střechy a jiných architektonicky významných prvků. Podle vedoucí oddělení dotací Ivety Habadové můžou lidé o příspěvek požádat ještě do konce října. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Jízdy tankem, bojové ukázky nebo let vrtulníkem můžou o tomto víkendu zažít lidé ve Smržovce na Jablonecku. Koná se tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá tamní muzeum obrněné techniky. Pro program po oba dva dny potrvá od 9:30 do 17 hodin. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace.
2: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji převládat počasí s velkou oblačností, postupně se přidají přeháňky, místy i bouřky, ojediněle mohou být i velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ve Stružnici na Semelsku máme hlášen na silnici 3. třídy vylitý olej na vozovce. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Všem dobrou chuť k sobotnímu obědu a příjemné poledne. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec začínají víkendové písničky na přání. Ano, následující hodina je plně ve vaší hudební režii, tak přejeme dobrý výběr a fajn poslech.

0: Hezký srpnový den, dneska 1.8., kdy meni slaví Oscarové, tak všechno nejlepší. 7 minut po 12. jsou tu písničky na přání na Českém rozhlase Liberec. Zavolejte se do studia na telefon 22 155 37 22. Druhá možnost, využijte e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz anebo posílejte SMS zprávu na číslo 900 1104 a to ve tvaru zahrajte Liberec, dáte mezeru, interpreta, písničku, text vašeho přání a odesíláte. Cena jedné SMSky vás vyjde na 4 koruny díky firmě ATS Praha. Tak a před námi první hudební přání. Halo, halo, kdo tam? Dobrý den.
1: Halo, halo, pane Tomáši, tady Šárka z Liberce.
0: Dobrý den, Šárku.
1: Takže dneska bude písnička pro pánské osazenstvo naší skupiny. Takže pana Vlastimila určitě, pana Lučka z Rochlic, pak by to bylo pro pana Beno Vokála do Hrádku, no a pana Jirku do Suchovršic, že dneska teda je sportovní den, tak si to užijem.
0: Tak jdeme na to, Petr Nač, aj tak jsme, aj tak je to
1: a
0: fajn.
1: A zdravím samozřejmě všichni ostatní i vás v rádiu.
0: Jo, my taky srdečně zdravíme, mějte se krásně, příjemnou sobotu a zase zavolejte někdy. Naslyšenou, díky.
1: Děkuju, naslyšenou.

Všichni jsme frajeři, to je úplně jasné. Za 4:15 tady je Český rozhlas Liberec, sobotní písničky na přání, vlastně 1. srpnové, a tady je první vzkaz e-mailový. Cituji: dobrý den, prosím, zahrajte do libereckých Pavlovic Dáše Lexové a jejímu synovi Ondrovi pro víkendovou pohodu s přáním brzké rekonvalescence.

0: Paní Dáše Lexové a jejímu synovi Ondrovi jsme teď hráli Michala Davida do libereckých Pavlovic. Čtvrt na jednu, tady jsou písničky na přání, další telefonát. Halo, halo, kdo tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, Petr Alena ze Stelčevce, zdraví do Liberce Tomáši.
0: Zdravíme.
1: A celou redakci.
0: Díky.
1: A dneska si dáme písničku jako překvápko a bude to Holkám do Liberce, Jarče do Friedlandu, Jirkovi do Suchohoršic, no a básnice a celý tý naší veliký partě, co si dáváme rád.
0: Tak trochu country, Mary Goffman, díky, ať se daří. Zdravíme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tady jsou písničky na přání na vlnách Českého rozhlasu Liberec, tak si udělejte sobě radost a nebo někomu druhému. Za 6:30 pojďme vyplnit další hudební vzkaz. Cituji: milé rádio, zahrajte všem do Branišovic, konkrétně Marcelce, Alence, Teresce, Wendy a zejména Fildovi, který tento čas tráví ve fakultní nemocnici v Brně. Pro dobrou náladu a letní pohodu píseň Rybičky 48 Léto. Zdravíme na dálku.

0: Letní písnička pro dobrou náladu Rybičky 48 léto letěla do Braníšek a také Feldovi do nemocnice. Tak vás na dálku všechny zdravíme a teď pojďme vyplnit další hudební vzkaz. Kdo pak nám volá? Odkud? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady David.
0: Tak, Davide, stlum si malinko rádio, slyšíme tě dvojmo.
1: Takhle dobrý.
0: Takhle je to dobrý a pověz, co jsi vybral a komu píseň pošleš?
1: Takže bude to jenom pro vás do studia a je to písnička od Evy Farní, Vzpomeneš si.
0: Dobře. No a taky vám, vy jste prý někde v kempu v Sedmi horkách, je to tak? Jo, užíváte léto?
1: Jo, čekáme na bouřku, mě tady vedro.
0: Tak užívejte prázdniny, ať se vám všem daří a zdravíme Sedmi horky, hrajeme píseň, naslyšenou.
1: Taky děkuji.

0: Hrajeme pro radost vám i vašim blízkým. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si 12.31 na hodinách. Český rozhlas Liberec, písničky na přání a další hudební vzkaz před námi. Cituji. Hezké poledne, přál bych si zahrát písničku Láska očima od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Děkuji, Petr z Liberce. Tak hrajeme.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.
2: Víš, jak holce chce říct, že se ti líbí, ale je, a že ti chybí.

0: Pojďme zvednout společně opět telefonní sluchátko do studia Přímá linka 22 155 37 22. Dopak se nám dovolal do písniček na přání Český rozhlas Liberec. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáš, já vás moc zdravím a všechny posluchače, Božena v Liberce.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. A tuhle tu písničku od Helenky Vondráčkové pošlu pro paní Evičku, pro pana Vlastimila, pro všechny mý známí i neznámí posluchače, i pro vás do rádíka. Všem přeju krásnou sobotu a celý víkend, ať se někdo neupeče.
0: Děkujeme, léto je léto, tak si pojďme zaspívat. Díky vám, hezkou sobotu, naslyšenou.
1: Vám tak.

anu bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Za minutu bude 15:45, posloucháte sobotní první písničky na přání, ty druhé na servíru EB po hodině 17. Kdo pak se nám dovolal a odkud? Dobrý den.
1: Zdeněk, dobrý den, já vás zdravím.
0: Dobrý den, Zdeňku, a posloucháme vás.
1: Chtěl bych od Aby zahrát pro Dominiku. Jo.
0: A... Dobře. Připojíme nějaké přání.
1: No, ať se jí daří, ona je po porodu, porodila pěknýho chlapečka. Taky přeju hodně zdraví a jsou oba dva šťastní.
0: Bezva, písnička od Aby je nachystána, věřím, že udělá radost i vám. Srdečně vás zdravíme a hezký víkend přejeme, naslyšenou.
1: Já vám taky a děkuju moc.

jsme se společně podívali do Švédska, skupina ABBA 1249, úplně přesně písničky na přání Českého rozhlasu Liberec pokračují a další zkaz před námi. Dobrý den, prosím o zahrání písničky s názvem Dvě duše od interpreta Pekař. Písnička bude pro mého manžela Myšáka se vzkazem Miluji tě. Děkuji vám a příjemnou klidnou službu v rádiu. S pozdravem, paní Myšková.

Za 8 minut 13 hodin chystáme další nové zprávy s Lídou Jiroutovou. Tomáš Beneš se loučí tu pro tuto chvíli po 14. opět naslyšenou. A nezapomeňte, že druhé písničky na přání hrajeme po 17. hodině. Tak rychle poslední píseň pro Helenu Hlinomazovou do Jablonce a její dceru Lenku Nádvorníkovou, Lucku a manžela Rudolfa. PS peču borůvkový koláč, tak prosím zahrajte borůvkovou. Tady je. Hezkou sobotu všem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Město Česká Lípa za 4 roky pohřbila na vlastní náklady přes 100 lidí. Maďarské firmy i památky omezují spotřebu elektřiny. Vláda kvůli suchu chystá odstavení jediné jaderné elektrárny. A odpoledne čekejme převážně oblačné s přeháňkami, místy i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy jsou připravené, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požáru. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
3: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
2: Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na takzvané sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
4: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
2: Festival Jelenfest můžou dnes navštívit lidé v Libereckých Vratislavicích nad Nisou. V tamním zámeckém parku potrvá od 15 do 23 hodin. Účinku

0: Vystupující skupina Jelen v rámci svého turné připravila program určený pro několik generací. Maďarská jaderná elektrárna Paks oznámila další omezení výroby elektřiny. Premiér Péter Maďar dnes řekl, že už tento víkend by mohlo dojít k jejímu úplnému odstavení kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z něj už totiž k chlazení jediné jaderné elektrárny v Maďarsku nestačí. Velké firmy i úřady začaly omezovat spotřebu elektřiny. Sport. Ve druhém kole fotbalové šance ligy Liberec od 17 hodin přivítá Teplice. Fotbalisté Jablonce nastoupí v neděli od 20 hodin na hřišti Pardubic. Už v 17 hodin 15 minut čeká domácí premiéra ve druhé lize Českou Lípu, která přivítá rezervu pražské Slávie. Počasí. A odpoledne bude v Libereckém kraji převládat počasí s velkou oblačností, postupně se přidají přehánky, místy i bouřky, ojediněle mohou být i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká mírný, západní až severozápadní, v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré, přechodně až velmi dobré a bijuje dnes na nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V České Lípě kvůli opravě povrchu silnice uzavřena ulice Božiny Němcové. Objížďka je značená a vede po silnici druhé třídy 262, tady ulicí Děčínská a dále ulicí Navkova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se může s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil,

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici na letních táborech v Libereckém kraji zjistili první nedostatek. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Přijeli tam pomáhat i desítky českých hasičů. A neděle bude polojasná až oblačná s teplotami místy až u 28 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených mají téměř 200, doplňuje mluvčí hygieniku Zuzana Balašová.
2: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
0: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V Libereckém kraji v tento měsíc zemřel jeden člověk, loni ve stejném období byly oběti 2. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně opět víc. V Bedřichově je ohrožena i další lyžařská sezóna kvůli sporu mezi majiteli pozemků. Obec se zatím nedomluvila s jedním z vlastníků společnosti Niseko na směně pozemků. Niseko chce své pozemky na sjezdovkách směnit s obcí za stavební pozemek pod vodojemem. Podle znaleckého posudku by ale obec měla doplácet 16 milionů. Navrhuje proto nižší doplatek nebo odkup sjezdovek z prodeje zmíněného stavebního pozemku. To ale Niseko od začátku odmítá, pokračuje jedna společnosti Niseko Adam Kuchař.
3: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, jsme připraveni sezónu zahájit, ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
0: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj Českému rozhlasu řekl, že je obec připravena Niseku doplatit maximálně 3 miliony podle tržní hodnoty. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle.

0: se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle českých hasičů se ale podmínky zlepšují.
1: Počasí.
0: A čeká nás poněkud chladnější noc, než ty předchozí, bude oblačná až polojasná. V první polovině noci se ještě můžou vyskytovat doznívající přehánky nebo i bouřky. Postupně ale budou ubývat a ochladí se nám na 16 až 13 stupňů. Zítra čekejme polojasno až oblačno a při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli práci na inženýrských sítích je uzavřena ulice Malodoubská v Liberci.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Prázdniny se přehouply dneškem do druhé své části. Je sobota 1. srpna, z Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme za volant, do práce nebo domů. V horkých dnech vyrážejí turisté častěji na vodu. Například loděnice na jezeře má letos výbornou sezónu. Kvůli suchu je na tom ale hůř třeba Lužická Nisa. Podrobnější informace přineseme za chvíli. A pak se spojíme s meteorologem a zjistíme přesný stav počasí v Libereckém kraji pro dnešek a zítřek. A po půle nám herec Martin Písařík prozradí, co v učebnicích nebylo o zemětřesení. Dobrý den, co je Tomáš Beneš.

0: Noc na Karlštejně, Lásko má já stůňu, Helena Vondráčková v pohodovém odpolední z Liberce, 9 minut po 14. Ano, někdo preferuje v těchto krásných prázdninových dnech návštěvu hradů, zámků, jiní zase preferují hory, ale jsou tací a je jich hodně, kteří radši jdou k vodě. Současné počasí láká k vodě, turisté ale volí také výlety právě do hor nebo splouvání řek. A v Dolánkách u Turnova byla před chvílí naše reportérka Johana Tománková, která nám prozradí více. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kolik je v jezeře vody?
1: V jezeře je zrovna vody docela dost. Jsou tam stovky lidí na lodích a hodně se jich přijelo také vykoupat. Turisté si obvykle nejčastěji půjčí loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Vzhledem k tomu, jaké je dnes horko, které se střídá s deštěm, tak podle pracovníků v půjčovně koloběžek jedou lidé spíš raději zpátky vlakem. Loděnice na jezeře mají ale sezónu skvělou.
0: Tak to je dobrá zpráva. Jaké další řeky v kraji a obecně v republice se dají splouvat?
1: Hůř jsou na tom třeba Loděnice na Lužické Nise, tam je vody málo a třeba u Hrádku nad Nisou se půjčují pouze kánoje, na raftech splouvání možné není. Podle webu raft.cz je v celém Česku splavných jen 7 řek a další 3 jen v některých úsecích. Podle webu je většina řek na škále suchosti na 2. stupni ze 3. Výborně je na tom třeba Vltava, Dyje, Mže, Odra, Ohře a Opava. Meteorologové jinak hlásí sucho, to se ale týká hlavně podzemních vod.
0: A co koupaliště v Libereckém kraji, jakou mají návštěvnost?
1: Návštěvnost na koupalištích je za první polovinu prázdnin menší než v předchozích letech, přestože máme za sebou tropické dny, kdy teploty dosahovaly až ke 40, ve zbytku dní bylo spíš chladněji. Jeden z nejhorších červenců má za sebou například oblíbené koupaliště v Turnově. Počasí letos cestovní ruch ovlivňuje víc než obvykle. Vysokou návštěvnost hlásí třeba horská střediska, například v Harachově. Obrovský zájem je o půjčování elektrokol.
0: Tak děkujeme za aktuální informace. Zdravíme reportérku Johanu Tománkovou. Klidný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes i zítra probíhají ve Smržovce tankové dny. Inspirujte se a podívejte se na Facebook Českého rozhlasu Liberec a berte to třeba jako tip na dobrý výlet. Jestli zaprší nen ve Smržovce za pár chvil i hlavně na různých místech v Libereckém kraji, to teď společně zjistíme.
1: Počasí.
0: A voláme do Českého hydrometeorologického ústavu a na druhé straně po telefonu pan meteorolog Pavel Juza. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí bude vládnout v následujících hodinách u nás v kraji?
2: Tak teď v současné době v Libereckém kraji je většinou oblačno až zataženo, místy se vyskytují slabé přehánky. Teplota je většinou v rozmezí 21 až 25 stupňů a je možné, že během odpoledne ještě zhruba o 1 až 2 stupně povyleze. I nadále se mohou vyskytovat místy slabé přehánky a nedá se úplně vyloučit i bouřka, i když v současné době už je to spíš méně pravděpodobné. Takže v podstatě se nečekají žádné zásadní změny teď už odpoledne.
0: A jaký bude večer a noc? Zaprší?
2: Tak nějaké přihánky se i nadále mohou vyskytovat, ale během noci by jich mělo spíše ubývat a jak ráno by mohlo být oblačno, možná někde až polojasno a teploty by měly být nižší, než byly předchozích několik nocí, takže komu bylo v noci horko, tak tuto noci bude moci trochu víc vydechnout. Očekáváme, že klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 13 až 10. A většinou očekáváme slabý nebo mírný vítr.
0: A ještě telegraficky, jaká bude neděle, zítřek?
2: Tak většinou bude polojasno až oblačno, o malinko tepleji než dneska, to znamená maximální teploty 24 až 27, na Českolipsku možná až 28.
0: Budou příští týden vedra? Vrátí se k nám 30+?
2: Ano, vypadá to, že hlavně v pondělí a v úterý budou opět vedra. Teďka nevím, jestli mám říkat už konkrétní čísla, ale vypadá to, že to bude vysoko nad 30.
0: Slibuje Pavel Juza, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky vám, klidnou nadcházející dovolenou, ať se daří a krásné léto.
2: Naschledanou.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Rok 1974, Václav Leckář, Léto mé, 3 minuty po půl třetí. Pohodové, klidné, sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jestli hodně cestujete, je možné, že jste zažili někde v zahraničí zemětřesení. Ale kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodové odpoledne z Liberce.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ať už nás posloucháte kdykoliv doma, v práci nebo někde za volantem, tak pohodové a klidné 1. srpnové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Za 2 minuty už bude 3:15. Jestli jste dneska ráno poslouchali naše povídání s dětmi, tak víte, že vám v minutovém okénku vysvětlovali pojem cestovní ruch. No a kdo hodně cestuje, je bohatý. Mám na mysli bohatý na zážitky. A o bohatých lidech, pravda, v jiném slova smyslu, si budeme povídat právě teď. Dětí se ptala Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, to je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
2: I diamanty. A má i peníze. Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
2: Já vím. Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
2: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
2: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
2: Jo. A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně plešů.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
2: Já jsem si třeba chtěla koupit balák, pilácký diamant a s pokladem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na zámku v Zahrádkách na Českolipsku se dnes 1. srpna koná další benefiční program projektu Noc s hvězdami. Tentokrát je to benefice pro malého chlapce Adama. Koncert na zámku začne v 18 hodin a vystoupí třeba Marcela Březinová, také David Kraus nebo Michaela Linková. Běžte se podívat. A ještě jedna zajímavá pozvánka pro milovníky fotbalu okresního přeboru. Zvlášť dneska 1. 8. se na hřišti v Žibřidicích odehraje přátelské utkání týmu SK Žibřidice a FK Stráž pod Ráskem B. Výkop bude v 16 hodin a oba týmy určitě uvítají diváckou podporu. Běžte se podívat. V 15 hodin čerstvé zprávy s Lídou Jiroutovou a po 15. se opět těším na slyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberečtí hasiči vyjížděli v noci na dnešek požáru rodinného domu. Panskou skálu u Kamenického Šenova navštívil od června asi 13 000 lidí. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 000 domácností. A zítřek čekejme polojasný až oblačný s teplotami mezi 24 až 28 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní odpoledne. Krajští hasiči dnes v noci vyjížděli k požáru rodinného domu v liberecké čtvrti Františkov. Zraněn nikdo nebyl a způsobenou škodu hasiči odhadli na 1,5 milionu korun. Jako vedl mluvčí hasičského záchranného sboru libereckého kraje Radek Hon, příčinu požáru zatím neznají a vyšetřují ji. Zhruba 8 tisíc turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 tisíc lidí zavítalo na Čedičovou skálu, známou z pohádky Pyšná princezna, už v červnu. Turisty poblíž čeká i novinka, říká vedoucí informačního centra Klára Machová.
4: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
3: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
5: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž NB okrádla obcházením interních pravidel.
2: Počasí.
3: A v neděli bude v libereckém kraji polojasno až oblačno a při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou přidat ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku až na 28 a na

0: horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 18 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavební práce na silnici uzavřely ulice Jungmanova a Truhlářská v Liberci, a to konkrétně od kruhového objezdu po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská včetně. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sjezd po ocelových lanech, to nabízí atrakce zvaná Zipline. Náš kolega Pavel Petrs ji ve slovinské Planici vyzkoušel a podělí se s vámi o zážitky. Mimochodem, už teď se můžete podívat na náš Facebook Českého rozhlasu Liberec nebo Instagram, jsou tam nové fotografie. A budeme putovat po našem kraji. S novým měsícem je tu nová dávka putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem. Ta srpnová bude spojovat řeka Kamenice. Tak pohodové odpoledne přeje od mikrofonu Tomáš Beneš.

0: a příjemné první srpnové odpoledne. Tady je Český rozhlas Liberec, za 4:15. A teď chvíli do světa sportu. Z mamutího můstku ve Slovinské Planici skočil Domen Projc světový rekord 254,5 metru. Jaké je to letět tak dlouho vzduchem, to poznal na vlastní kůži i náš kolega, reportér Pavel Petr. Využil totiž atrakci zvanou zipline. Jednoduše řečeno, vydal se na sjezd po ocelových lanech z vrcholu můstku až na doskočiště.
1: Start je v nadmořské výšce 1151 metrů. No a délka je 566 metrů. Sklon 38,33%. Takové jsou údaje. No, přiznám se, že jsem našel odvahu, abych si to vyzkoušel a zažil pocity skokanů, kteří se pouští z můstku a směrem dolů. Samozřejmě na lyžích bych asi netroufl, ale na ziplajně proč ne? Doprovází nás šéf úseku severské kombinace a bývalý reprezentant Tomáš Slavík. A právě Tomáše Slavíka se zeptáme, když člověk vystoupá nahoru na můstek a má se pustit směrem dolů, tak jaké zažívá pocity?
2: No a radost, čirou radost. Když je krásný počasí a ten můstek je dobře připravený, tak je to opravdu radost, ale samozřejmě, když ty podmínky jsou trošku složitější, tak nějaký respekt tam také bývá.
1: Tak ještě před samotným jezdem lanovkou na můstek jsme dostali patřičné instrukce, museli jsme vyplnit dotazník o zdravotním stavu a také o tom, že třeba nevážíme více jak 115 kg a neměříme více jak 2 metry. Dostali jsme přilby a mohli jsme vyrazit tedy na lanovku, která nás odveze na vrchol mamutího můstku. Lanovka už se pomalu, ale jistě blíží do cílové stanice, odkud už to bude jen pár metrů na legendární mamutí můstek. Zatím jsem neměl možnost se podívat dolů, tak uvidíme, co to se mnou udělá, až budeme stát na samém vrcholu. Věřím, že to je bezpečná záležitost. Tak já už jsem poslední na řadě, tak předávám mikrofon. Tak pánové, loučím se s váma, čau.
3: 3, 2, 1, let's go.
1: Tak zipline je úspěšně za mnou, ještě jednou se podívám směrem k můstku, směrem nahoru, k tomu legendárnímu, kde Domen Preutz skočil 254,5 metru. Jediné, co mohu říct, že ten zážitek stál opravdu za to. A hlavně předskoukany a združenáři, kteří se pouští dolů z mamutího můstku, mám obrovský respekt. Z Planice Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Tak co vy, zkusili byste to, jak taková aktivita vypadá, podívejte se osobně, stačí na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz nebo na Facebooku či Instagramu Českého rozhlasu Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Malátný, Činasky, slyším tvoje kroky, kapela, která navštívila nedávno Libereckou, Benátskou ve Vesci. Třeba jste byli přítomní a užili jste si koncert, což je dobře. Za 8 minut půl čtvrté tady je pohodové 1. srpnové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. No a právě s 1. srpnovou sobotou je tu první díl putování Libereckým krajem, která se budou odehrávat v okolí vesničky Navárov a řeky Kamenice. No a dnes nás Marek Řeháček a Jaroslav Hoření zavedou na most přes Kamenici.
1: Naše putování nad řekou Kamenicí začínáme opravdu nad řekou Kamenicí. Stojíme v Návarově na Novém mostě, vedle nás je pilíř toho starého mostu a pod námi ta krásná řeka Kamenice.
2: Ta Kamenice je v našem kraji jednou z těch divočejších řek, ne-li nejdivočejší, možná společně s Mumlavou. Skutku ten název je naprosto trefný, protože vlastně vidíme v korytě tady hromady kamenů. Tady to je konkrétně ta místní břidla, ale výše v Jizerských horách jsou to ty klasické žulové balvany a valouny. Na druhou stranu je Kamenice řekou, která je poměrně krátká, měří přesně 36,7 km od pramene, který vlastně je dneska v takové hezky upravené studánce v sedle Holubníku, nebo těsně pod sedlem Holubníku. A krásně nám protýká skrz největší přehradu vodní plochu v Jizerských horách Josefadlovské vodní dílo. A potom pokračujeme dál samozřejmě přes Stanwald, Velké Hamry, Plavy, krajinou, která je hodně v posledních letech spojovaná s fenoménem Járy Cimrmana.
1: Tady máme i stopu Járy Cimrmana. Dokonce.
2: Každý se může dovtípit, do čeho tady Jára Cimrman svojí holínkou šlápl.
1: A to vidím jednoznačně.
2: Ten relief, vlastně sochařské dílo, řekněme, té stopy, připomínající vlastně, že tady na Navarovském nádraží měl svého času Jára Cimrman vystoupit, tak je umístěn na torzu takového kamenného, vypadá to trošku jako hrad, ale hrad to není. Je to skutečně starý zřícený most, velmi historický.
1: Ty pilíře jsou dva?
2: Byly dva, tady vlastně byly dva oblouky a ten most pocházel z roku 1766 a v roce 1955 se ty už hodně narušené oblouky zřítily do řeky, takže i část toho kamení, které tady dole můžeme vidět, pochází z toho původního mostu. Takže tady začneme naše výlety krajem kolem Kamenice.
1: Ono totiž i tady začíná třeba každoroční putování cyklostezkou Járy Cimrmana.
2: A může se tady každý zastavit a prohlédnout si jeden z těch nádherných artefaktů, který tohoto českého génia připomíná.
1: Jinak, co se týká Járy Cimrmana a toho okolí, tak vlastně ono hodně věcí tady. A my jsme vlastně už téměř v Jizerkách, tak vlastně v celých těch Jizerkách je spojených s tím fenoménem Járy Cimrmana od toho bájného Liptákova, který každý máme trošku jinde.
2: A celý ten kraj je završen tím nádherným majákem Járy Cimrmana v Příchovicích v areálu u Čápa, kde vlastně je to muzeum. Takže kdo má rád Járu Cimrmana, ten specifický humor, tak určitě svoje výlety nad řekou Kamenicí stráví velmi smysluplně.
1: My ale během našeho putování vzpomeneme i skutečné velikány, třeba Palackého, Františka Palackého, protože čeká nás Palackého stezka.
2: Nebo také blahoslaveného císaře, posledního císaře Rakouska, Uherska, Karla I.
0: Marek Řeháček, Jaroslav Hoření, děkujeme za skvělé tipy. No a za týden se společně zastavíme na Palackého stezce.

Liverpoolská čtveřice The Beatles v programu Českého rozhlasu Liberec, 4:05. Teď pro vás máme malou hudební hádanku. Poznáte film podle této melodie?

0: Myslím, že to je jasné. Poznali jste, z jaké komedie byla tato melodie? Ano, z komedie natočené režisérem Jiřím Menclem v roce 1985 podle scénáře Zdeňka Svěráka Vesničková středisková. První diváci ji viděli v kinech přesně před 45 lety a my si teď pustíme jednu milou ukázku.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol beriš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstaneš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magaziny jsou v plné síle, pravda, dneska se překlopili do své druhé části. Jestli pak jste někdy navštívili v těchto dnech Adržpašské skály, nebo alespoň Český ráj. Jakou českou filmovou stopu zanechali Adržpašské skály, na to nám odpoví teď kolega Jan Křemen a přidá pozvánku na filmovou novinku Dovolená v Českém ráji. Inspirujte se.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Tak tu máme srpen a v srpnu, když už máme podovolené, bychom měli vyrazit aspoň na nějaký výlet. Proto bych vás rád dnes pozval do Adržpašsko-Teplických skal, kde se na vlastní oči můžete podívat na místa, kde nalezli filmové produkce to, co hledali. Adržpašsko-Teplické skály jsou největším a nejdivočejším skálním městem Evropy. Kdo Adržpach navštívil, ví, že se jedná o vskutku kouzelnou lokalitu a proto není divu, že se zde natáčelo několik českých pohádek. Náš seriál se ale věnuje zahraničním snímkům a také české filmové stopě, která se v těchto filmech objeví. Ano, Adržpašské skály, to jsou zmíněné pískovcové skály, takže tu stopu už máme, ale teď je ještě důležité vám prozradit, jaké filmy a jaké seriály se zde natáčely. Natáčel se zde například první díl filmové ságy Letopisy Narnie, Lev, čarodějnice a skříň, který se odehrával na několika místech skalního města. Konkrétně se natáčela například takzvaná gotická brána, kterou sourozenci Pevenciovi procházeli. Ta brána je vklíněná do skal ve směru od Teplic nad Metují a skrze ní se dostanete k bizarním tvarům Adržpašského skalního města. Dalším zajímavým místem, které se objevilo ve filmu, je Myší díra, úzká chodbička ve skále, kterou se herci protahovali. A je tu ještě řada dalších míst, kde se zmíněný film natáčel. Jak už jsem ale řekl, tak se v Adržpachu natáčely i seriály, jako například seriál Tři mušketýři na motivy díla Alexandra Dima. A ještě vám připomenu jeden film, i když nejde o zahraniční snímek, ale diváci jej dodnes mají rádi. Ten film se jmenuje Jak dostat tatínka do polepšovny a tak nebude od věci, když se zastavíte u dračího zubu. Ještě než vyrazíte na náš filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na film Dovolená v Českém ráji, který pro vás natočil podle svého scénáře Adam Koloman Rybanský, kdy tento film vzniká právě tady. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: ty.
1: Po 16. hodině vás čekají historky a scénky na jediné téma lékaři, a to Hvězdných návratech. Dozvíte se, co s doktory zažili slavní herci, jak se ve scénách stvárnili známí komici a co o nich se zpívá třeba v písničkách. Více s Patrikem Rozehnalem. V 16 čerstvé zprávy s Lídou Jiroutovou a já, Tomáš Beneš, se těším v písničkách na přání po 17.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli riziku vzniku požáru jsou v pohotovosti i strážci přírody. Přestavba tržního náměstí v Liberci přinese změny v dopravě. Ve druhém kole fotbalové ligy Liberec nastoupí proti Teplicím a neděle bude polojasná až oblačná s teplotami místy až o 28 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požáru. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. V pohotovosti jsou i strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
2: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
0: Změny v dopravě přinese v Liberci přestavba tržního náměstí. Vznikne tam sdílená zóna pro pěší i řidiče a ubude 12 parkovacích míst. Na křižovatce s Budyšínskou a Durychovou ulicí budou semafory. Přestavba náměstí má přinést větší bezpečnost pěších i řidičů. Přestavba za zhruba 73 milionů korun potrvá přes rok. Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve Mšeně napadl dvě ženy. 42letého muže obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až 10leté vězení. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že veřejnosti aktuálně žádné nebezpečí nehrozí a dodala, že stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muže na kontě víc. Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případné další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásili také. Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezena byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Naděje Chatové veřejnosti žádná ohrožená není.
3: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko. Sport.
0: Liberec ve fotbalové lize čeká domácí duel s Teplicemi, ten začne v 17 hodin. Obránce Slovanu Jan Mikula říká, v čem je liberecký tým jiný než v předchozích sezónách.
4: Dřív tady bylo víc hráčů na hostování a dejme tomu, že každý půl rok nebo rok vlastně 12-13 hráčů odešlo ven a 12-13 přišlo zpátky, což si myslím, že teďka z poslední ty pololetí se to ustálilo, takže tady vlastně ten tým vlastně nezačíná jakoby od začátku, ale vlastně nabaluje hráče, takže si myslím, že by to mělo být vidět.
0: Nedělní program Šance ligy uzavře od 20 hodin zápas Pardubic s Jabloncem. Už v 17 hodin a 15 minut se pak Česká Lípa představí v domácí premiéře ve druhé lize, když přivítá rezervu pražské Slávie. Počasí. A čeká nás poněkud chladnější noc než ty předchozí, bude oblačná až polojasná, v první polovině noci se ještě můžou vyskytovat doznívající přeháňky nebo i bouřky, postupně ale budou ubývat.

0: ochladí se nám na 16 až 13 stupňů. Zítra přes den čekejme polojasno až oblačno a při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici první třídy číslo 35 ve Stráži nad Nisou části Svárov. Máme hlášené porouchané auto, které zasahuje do jednoho jízdního pruhu. V úseku tedy raději zpomalte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
3: No to já taky, co tam máš dál?
2: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
3: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
2: No nosím, ale to nepomáhá.
3: A na venol bereš?
2: No beru.
3: Tak dál.
2: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
3: A celý se otočit můžeš? Takhle?
2: To jo.
3: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. Povídej.
2: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
3: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
2: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
3: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
2: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
3: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on říkal, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
5: Jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Řekni, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivní.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
5: a ty
4: tak.
5: Bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou jsem vystal, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže...
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám
5: to.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ně.
4: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
5: Na odlehlém místě
3: v lese, jako to zvíře a když a jdu takhle v lese
4: ano.
3: A nic nečekám a když to, v tom najednou bum, prásk a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Nejsme v sadu, jsme v lese. Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano, ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A uchopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil.
7: Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
7: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
7: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
7: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
7: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
7: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
3: Utonutí.
7: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
3: je tady. U vody utonutí.
7: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
7: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blůňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Ausgerechtne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
7: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
7: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
7: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
7: No jo, ale není oživen. Oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No, neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
7: No, odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
8: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
8: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
8: Po něm.
3: Mě to bude šimrat.
8: Ale mladíku, tady jde o život a vypadá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
4: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Mě už tady nikdo holit.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
7: Vraťte se. Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše. To je roztrženýho profesora.
7: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzinské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: piješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudně podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou zničení z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí.
10: Tak co, už tu byla?
9: Ptá se dychtivě.
10: Kdo?
9: Nechápavě sestřička.
10: No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku.
9: Tady?
10: A nespletl jste si to?
9: Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala.
10: Sejdeme se na kožním.
11: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
2: Hrgot, sakra.
11: Máte nějaký problém?
2: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
12: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
11: 500 korun.
2: 600 korun.
11: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
2: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
11: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
2: Ne.
11: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
2: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

Píšeme monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice a my

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Bednařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
3: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
4: Já jsem volá, vy to neberete?
5: Já jsem se byl vyvenčit.
4: No. Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
5: No, hodej mě naučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
4: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
5: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
4: No, ten jsme dali taky.
5: Já neřek tak, já řek tentokrát.
4: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
5: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
3: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Další prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Nejdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyndě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale vy opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam si vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypochondr. Potřebí. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytré něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klidně říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: vzpnu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadžil v noci? Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já když jsem se, poslouchat mě, já když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Domočkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nechce žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvok, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? Nerozumím. No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
5: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
5: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice, doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Dabač.
2: Pane primáři.
0: Inu. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: No, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaj, ty nemáš zapotřebí, aby tě hnedlo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jinýho než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a řve jak postřelenej kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bedne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žnu.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste za to, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora. A dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Aj, komár, tyjo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si odrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet, tak no bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet, prej až 1000 korun na jeden acilpirin, tak chytejte, no, tak.
7: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
7: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
7: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
7: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně, hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výnosy zemědělců v Libereckém kraji ovlivnilo jarní sucho i konflikt na Blízkém východě. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. V Pákistánu zemřel horolezec, který nejrychleji zdolal všechny 8000 hory světa. A zítřek čekejme polojasný až oblačný s teplotami mezi 24 až 28 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní odpoledne. Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z hektaru sklízejí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, doplňuje Jiří Teplý z Agrární komory.
2: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy.
0: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V Libereckém kraji tento měsíc zemřel jeden člověk. Loni ve stejném období byly oběti 2. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně opět víc. Řemeslníci a restaurátoři obnoví dveře na historické budově v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou. Jde o činžovní dům v secesním stylu z roku 1912. Pracovníci pro něj vyrobí přesnou kopii vstupních dveří. Náklady vyjdou na téměř 150 tisíc korun. Budova je v městské památkové zóně. Polovinu pokryje městská dotace.
3: Na obnovu své budovy v městské památkové zóně může každý majitel požádat o dotaci magistrát. Letos na památky rozdělí 2 miliony korun. Dotace je určená na obnovu fasády, střechy a jiných architektonicky významných prvků. Podle vedoucí oddělení dotací Ivety Habadové můžou lidé o příspěvek požádat ještě do konce října. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec Nirmal Purja. Vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Purja světového rekordu ve zdolání všech 8000 hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019.
1: Počasí.
0: A v neděli bude polojasno až oblačno a při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou přidat ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27, na Českolipsku až na 28 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 1/16 v obci Horka u Staré Paky na Semelsku v zatáčce uvíznulo auto. Na místě je policie, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Všem přejeme hezké pozdní odpoledne s datem 1. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Na valách Českého rozhlasu Liberec začínají druhé sobotní písničky na přání. Ano, následující hodina je opět plně ve vaší hudební režii. Přejeme dobrý poslech a fajnový výběr.

nejhezčí holky jsou samozřejmě z Libereckého kraje, tak Rybitví a skupina Jojo Band 8 minut po 17. v druhých písničkách na přání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Vítejte, dobrý podvečer, nebo chcete-li ještě krásné odpoledne. Jsou tu písničky na přání, volat můžete do studia od této chvíle na 22 155 37 22. Psát můžete rovněž na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo poslat můžete SMSku na číslo 90 011 04, ve tvaru zahrajte Liberec, dáte mezeru, napíšete píseň a odešlete na vlastně zmiňované telefonní číslo. Službu provozuje ATS Praha a SMSka vás vyjde na 4 koruny. Tak zahrajte vašim blízkým, rodině nebo klidně sami sobě, jen tak pro radost. První hudební přání je tady od paní Sylvie, cituji: hezkou sobotu 1.8. ještě zpracovávám odchod Glena Hansarda do hudebního nebe. Vzpomněla jsem si na jiné éry, jejíž hudba mě od dětství provází, třeba Kelly Family. Věkově nejblíž ke Glenu Hansardovi byl Jimmy Kelly, jehož hlas je dominantní v písni Na na na. Jim Kelly také na svém Instagramu na Glena Hansarda zaspomínal. Všem příznivcům této hudby, Oscarům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům mám do rádia a všem posluchačům zdraví Sylvie z Prahy. Tady je Glen Hansard, Markéta Irglová.

Milé rádio, prosím, zahrajte Oskarovi Novotnému do Jablonce k Přehradě písničku od skupiny Krištof Šňůr jen tak pro radost, pro hezký den. Děkuje Hanka.

0: Telefony se nám rozblikaly ve studiu Českého rozhlasu Liberec, tak pojďme honem rychle plnit hudební přání. Kdo tam, odkud, dobrý den?
1: Krásný dobrý den, přeju Jarka z Richtova, chtěla bych nechat písničku zahrát, na které jsme se domluvili, a písnička by byla pro všechny posluchače, který poslouchají, pro řidiče, pro všechny lidi prostě, co.
0: No a hlavně vám a pejskovi, který už je nedočkavý, tak honem, pojďme do toho.
1: No, to je prostě darba.
0: Hezký podvečer, díky, naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou.

0: sobotu i v neděli vždy po 12. a po 17. hodině hrajeme písničky na přání. Kdo tam a odkud? Český rozhlas Liberec, dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Vlastimil z Rochlic, z Liberce. Zdravím všechny posluchače a také vás.
0: Děkujeme.
1: A celou posádku Českého rozhlasu Liberec. A přeju hezký víkend, hezký večer a krásnou neděli a další celý týden, aby jsme se zase sešli.
0: Dobře, písnička.
1: Písnička, děkuju za vyhledání. Rozány Fratello,
0: ano.
1: Si ti amo tamo. A bude to pro paní Šárku, pro paní Alenku, Boženku, Evičku,
0: jasně,
1: pro Josefa.
0: Určitě
1: a taky do Rochlic Lučkovi, no a všem těm báječným posluchačům.
0: Tak jedeme na jich. Díky.
1: Děkuju
0: hezký
1: moc.
0: Podvečer.
1: Taky.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je to tak, jsme parta správná. Tady jsou písničky na přání, Český rozhlas Liberec, za 6:30, pojďme plnit další hudební přání. Cituji, dobrý den, tak trochu zase toho roku, jak jinak, prosím skupinu R.E.M., moc děkuji.

Pokud jste ještě dneska nevolali o písničku na přání, tak to napravte. Rádi vám splníme hudební přání 22 155 37 22. Teď nám píše posluchač Adam, cituji, dobrý den, pěkně prosím, vitamínovou bombičku Sobka vám do redakce a mamince do práce. Tak změníme hudební styl, tady je Jana Robová, Sobka.

0: Sobka, Jana Robová, další splněné hudební přání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a teď zdravíme pana posluchače Pavla z Liberce. Dobrý den, vítejte.
1: Já vás zdravím, pane u telefonu.
0: Tak, povězte, co budeme hrát.
1: Já bych chtěl od paní Hegerovi.
0: Ano.
1: Co je toho příčinou?
0: Komu píseň pošleme?
1: A to pro všechny posluchače, který poslouchají nejlepší rádio naší republiky.
0: Už jsme červení, děkujeme hezky. Tak hlavně vám pro příjemný podvečer, krásné léto a zase zavolejte. Díky, ať se daří.
1: Já vám taky, no.

Tak Vánoce až za půl roku, co je toho příčinou? Hana Hegerová, 17.38, tady je Český rozhlas Liberec a napsal nám pan Ladislav Sturnova. Dobrý den pro všechny fanoušky Keltské noci, která se uskuteční od 13. srpna ve Vysokém nad Jizerou. Ti, kteří jdou především na skupinu Tři sestry, zahrajte pianovku. Tady je...

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je tady další hudební přání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, minuta před 17:45, příjemný podvečer. Prosím, zahrajte Do Jablonce nad Nisou paní Lence Dlabolové a její celé rodině, včetně noučat pro hezké léto a dobrou náladu. Píseň od Liberečana Sebastiana Toulava.

Američan Sebastian a jeho toulavá 6:45. Tady jsou písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a citujeme další hudební vzkaz. Tady je Alence z Liberce do práce a jejímu příteli pro příjemný večer. Vzpomínka na Benáckou a na Petra Nagyho.

Tady jeden z posledních hudebních vzkazů dnešních druhých sobotních písniček na přání je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nejenom, že zdravíme Hanku do České Lípy, ale následující písnička bude pro rodinu Mikšovských do Vratislavic, do domečku, protože nás poslouchají, grillují a rádi by opět a Radeček. Dobrý zprávy.

Dobrý zprávy, opět Ardeček. Tak věřím, že dobrý zprávy, minimálně pozitivní zprávy, budou v 18 hodin v režii Lídy Jiroutové. Poslechněte sice u nás nového v Libereckém kraji. No a písničky na přání v tuto chvíli končí. Tak opět zítra, tedy v neděli po 12. a po 17. hodině. My se můžeme slyšet zítra. Zítra s vámi budu vstávat od 5. hodiny raní do 9. Tak se můžeme slyšet na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Tak krásný prázdninový podvečer a dobrou

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak se

0: V Libereckém kraji zjistili první nedostatek. Liberečtí hasiči vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Panskou skálu u Kamenického Šenova navštívilo od června asi 13 000 lidí. A neděle bude polojasná až oblačná s teplotami místy až u 28 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré pozdní odpoledne. První pokutu ve výši 1 000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených jich mají téměř 200, doplňuje mluvčí hygieniku Zuzana Balašová.
1: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
0: Krajští hasiči dnes v noci vyjížděli k požáru rodinného domu v liberecké čtvrti Františkov. Zraněn nikdo nebyl a způsobenou škodu hasiči odhadli na 1,5 milionu korun. Jak uvedl mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Radek Hon, příčinu požáru zatím neznají a vyšetřují ji. Zhruba 8 000 turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šenova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 000 lidí zavítalo na Čedičovou skálu, známou z pohádky Pyšná princezna, už v červnu. Turisty poblíž čeká i novinka, říká vedoucí informačního centra Klára Machová.
2: My tam máme novou vyhlídku, která je v dochozí vzdálenosti, není to ani velký kopec, ale je z toho opravdu krásný rozhled a máme tam novinku, máme tam skleněnou modrou věž z místního sklářského studia a to je takový unikát a myslím si, že to stojí za to.
0: 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslali do Francie protipožární techniku také státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová je poprvé v kariéře v semifinále turné WTA v americkém Memphisu zvítězila nad Američankou Volinecovou ve 3 setech. Další soupeřkou Vidmanové bude Mexičanka Zarazuová. Počasí. A zítra čekejme v Libereckém kraji polojasno až oblačno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude foukat slabý severovýchodní až východní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici 273 v Doxech na Českolipsku máme hlášen padlý strom a přes silnici. Na místě jsou hasiči, očekávejte tam menší zdržení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2015 ve 20. ročníku ankety převzal profesor Jan Pirk.
5: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2015. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

Dámy a pánové, dobrý večer. My vás zdravíme z Královéhradeckého Aldisu, kongresového centra, v podstatě do celého Česka a zdravíme

0: Víme vás také v Kongresovém centru Aldis. Ještě jednou si zatleskejte, dobrý večer.
1: Příjemný večer u příležitosti vyhlášení, je to neuvěřitelné, to tady opravdu ještě nebylo, jubilejního 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: Víte, aby se sešlo tolik šarmantních osobností na jednom místě, aby se dokázali strefit do stejného času, to tady opravdu za těch 19 let nebylo. A troufneme si říci, že tam vzadu v zákulisí dobrou hodinu, hodinu a půl panuje opravdu šarmantní nálada. Škoda, že tam nebyly mikrofony mimo. Tady za námi je v krásném vyvedení, musím říct, 19 popravdě šarmantních osobností, tak jak je naši posluchači volili ta léta. Portréty za sebou, dobré lidi před sebou, plno lidí, kteří přijdou mezi nás, budou to hvězdy, tu první hvězdu představíme teď.
1: Ano, jsme velice poctěni, že pozvání na náš gala večer přijal rozhlasový big band Gustava Broma s Vladu Valovičem. Dobrý večer, pánové.
0: Vítejte, pánové. Celý večer budou provázet své solisty a první solistka je právě připravena. Dámy a pánové, Ilona Čáková.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vážení posluchači.

0: Jdeme na Čáková.
1: Díky.
2: A rozhlasový Big Band Gustava Bruma s Vladovalovičem. Děkujeme.
3: Šarmantní osobnost roku, tedy vyhlášení ankety za rok 2015. Tak pojďte se s námi podívat, jak se to scházelo za ty roky. Tak to byl rok, jaký?
2: 1996, kdy anketa začala a takhle jsme si hezky povídali s Markem Ebenem. A bylo to báječné, Marek Eben tenkrát přijel s kytarou přes rameno, pamatujeme se, že pršelo.
3: On zmokl, ale on měl krátký vlasy, tak jemu to nevadilo. Hnedka druhá osobnost, To bylo Nové město nad Metují.
2: Ano, to bylo kino 70 v Novém městě nad Metují a tam přijel Zdeněk Svěrák. Přijel s manželkou, s Václavem Šaškem a dalšími, Jaroslavem Uhlířem. Bylo to báječné setkání. No a nás velmi těšilo, když Zdeněk Svěrák se svěřoval, jak mu manželka mluví do oblékání. Pamatuješ?
3: Ano, on nosil krátké ponožky a vždycky mu byly vidět lýtka. U jeho manželky to bylo super, ale u Zdenka tolik ne. Také si vzpomínám, že říkal, tenkrát to totiž byla jenom regionální anketa, a že seděli v autě a přesně poznali, kde začínají kraje, hranice kraje Hradec Králové, tenkrát východních Čech. Začal být šarmantní v tom autě, okamžitě prý.
2: Možná se podíváme už potom do nedaleké minulosti. Jiřina Jirásková, ta přijela do Klicperova divadla tady v Hradci Králové a jako pravá dáma toužila potom zakouřit si v zákulisí. No a jak jistě víte, v Klicperově divadle se kouřit nesmí a tak to bylo velmi složité, jestli tady bude povoleno nebo nebude povoleno. A paní Jirásková nám tenkrát říkala, mě dovolil kouřit i Václav Klaus na Hradě, tak co tady? Takže nakonec bylo povoleno a Jiřina Jirásková si zapálila, přišla na jeviště a prožili jsme s ní, pamatuješ, krásný večer. Ty jsi to zase užil s Karlem Gottem? A jako pravý profesionál neponechal tenkrát nic náhodě. Byl to asi účinkující, který s námi nejdéle zkoušel.
3: Piloval a piloval a piloval, až jsme ho vzali zezadu ke kuchaři a on má rád palačinky. A tak jsme jedli palačinky a rozebírali druhou světovou válku a Denikena a Karel Gott pak vystřihl nádherný večer v Klicperově divadle.
2: Takže dovolte, abychom v tuto chvíli pozdravili pana Karla Gotta a popřáli mu
3: hodně zdraví. Víte, my bychom takhle mohli tady 19krát ještě vzpomínat, ale my jsme si řekli, že to nebudeme dělat, že to provedou za nás šarmantní mužové, gentlemen singers, klidně jim zatleskejte. Děkujeme. A to jsou pánové, kteří vlastně pokaždé formou sobě vlastní, tedy písní, kterou složí, oznámí, kdože se ten rok stal šarmantní osobností. Pánové, máte slovo, alespoň dvě šarmantní osobnosti nám připomeňte.

0: se stal.
1: Jan Petrálek.
2: Děkujeme. Gentlemen Singers ještě se dostanou ke slovu. Ale my, i když máme 20. výročí, tak máme pro vás vlastně novinku.
3: Myslíš internetové hlasování? Letos poprvé jsme novou formou hlasovali po internetu, takže jste mohli opravdu označovat těch 10 nominovaných a dávat hlasy a zároveň vidět, jak si vedou. Bylo to velice napínavé. No a vítěze po internetu, na rozdíl od absolutního vítěze, můžeme vyhlásit už teď. A mnozí to možná už také víte, kdo to vyhrál, protože se tam můžete podívat.
2: Takže internetovou šarmantní osobností z rok 2015 se stává...
3: Jan Pirk! Pan profesor Jan Pirk přichází. V doprovodu krásné dámy ve stylu Biedermeier, protože k šarmu noblesa patří dobrý večer. Dobrý večer, pane profesore, Polibek dle bontónu.
4: Dobrý večer.
3: Teď už tedy prosíme, aby přišli na pódium předat ceny šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Miroslav Dittrich a ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice Pavel Kudrna. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer všem.
6: Dobrý večer.
3: Tak nejprve tedy cena. Krásné rádio.
5: Gratuluju.
4: Ježiš, to moc děkuju.
3: Pane šéfredaktore, děkujeme a ředitel Pavel Kudrna.
6: Já bych si dovolil panu Pirkovi poděkovat a popřát mu do budoucna. Já bych za nás, za všechny velmi rád si přál, abyste ta naše srdce nemusela léčit, abyste je jenom preventivně seřizoval, říkal nám, co máte dělat a my byli zdraví. A když řezal a krájel, tak pouze do srdcí, které vám teď ze srdce věnujeme.
3: Krásné perníkové srdce.
2: Musíme říci, že je rozděleno na půl.
3: Jedna Perníky, půlka, Janoš, ano.
2: Jedna půlka je pardubická a druhá je mechovácká, hradecká.
4: Já právě se divím, že v Hradci se může dávat perník, že je z Pardubic.
6: Víte, my v té naší kampani jsme nechali to perníkové srdce na půl prorůst mechem a tady bychom neradi, abyste dělal ten radikální řez.
4: No to tak vám slibuju, že ne.
3: Blahopřejeme.
2: Děkujeme panu řediteli a panu šéfredaktorovi. Jedno z velkých témat je nejen internet, ale i sport u vás. Čo?
4: Tak internet u mě není vůbec velký téma. Já nemám čas, já operuju a nemám čas sedět u počítače a já počítač používám víceméně jenom jak na poštu.
2: No ale prý tam s tím strávíte dost času, s tou poštou.
4: To ano, protože se snažím pomoct každému, kdo se na mě obrátí a ono si už na mě obrací tolik, že opravdu u toho trávím hodně času.
3: Já se zastavím přece jen u těch srdcí. Jsou ta naše srdce z perníku, když prakticky 7000 jich máte už vlastně odoperovaných, pane profesore?
4: No tak některá jsou z hodně starého perníku, ale většina ne. Ale ty, co se mě dostanou do ruky, tak ty už jsou takový trošičku perníkatý, ano.
3: A to vaše srdce, jestli pak se někdy také zachvěje, ono se říká, chvěje se mi srdce při nějaké té velké příležitosti, zachvěje se vám také někdy?
4: Teď momentálně ano.
3: Chvěje se, neříkejte.
4: Ne, víte, to je na přednášku. To je stres a stres se vám rozechví. A to je na to, si tím nebudeme kazit večer.
2: To my si ale právě pamatujeme, že jste říkal to víno, že to vyléčí.
4: To víno to
2: máme
4: vyléčí,
2: to
4: ano.
2: V přímém přenosu to už vám nikdo nevystřihne. Ne, a říkal jste, domluvíme se na tom vínu. Pochopili jsme to dobře, že ho můžeme užívat v nějakých těch dávkách.
4: Určitě. Můj kamarád Milan Šamánek, který je velký protagonista a velký znalec vína, protože je z Moravy, tak víme, že ať červené nebo bílé, ale ta lahvička denně pro ten partnerský pár je přesně to, co si tělo žádá.
3: To se tak hezky poslouchá, pane profesore. No ale my vás ještě nepustíme, protože já jsem si říkala, vy jste přijel jste naším rozhlasovým vozem a já jsem si říkala, nepřijedete Honzou, s Karlem, s Kvidem nebo s Hugem?
4: Ne, ty čekají na zítra, protože zítra máme první velorexářskou výjížďku.
2: Musíme takže... teda říct, ono to vyplynulo, že to jsou tři velorexy.
4: Čtyři. Mezi velorexáři je takové nepsané pravidlo, které všichni dodržují, že velorex se jmenuje podle křestního jména prvního majitele. Takže ty jména jsou s výjimkou Huga, protože Hugo byl služební vozidlo okresní veterinární správy. Takže to nemělo křestní jméno a to jsme vymysleli. A jinak je to se jmenují podle toho.
2: My si myslíme, že srdce se rozbuší, i když přijde krásná žena. Alespoň teda myslím chlapům, jako nám.
4: No to určitě, protože to je stres, protože víte, že ona vás nechce.
3: No kdo ví, já si myslím, že jednu takovou krásnou ženu teď pozveme.
2: Kamila Nýltová.
0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2015, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Kamila Nývltová.
1: A rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vlado Valovičem.
2: Děkuji.
0: Jedna z nejkrásnějších písní Michala Davida, mimochodem měla ji svého času naspívat i Celine Dion. Dopadlo to tak, že ji zpívá teď Kamila, já myslím, že je to lepší.
1: Já chci jen připomenout, že zatímco pan profesor Pirk dnes mohl přijet, vítěz internetového hlasování, tak druhá, Simona Stašová, herečka, která dostala také obrovské množství vašich hlasů, přijet nemohla. Nesmírně jí to mrzelo. A tak nás požádala, jestli by mohla poslat alespoň krátký pozdrav z šatny, protože právě dnes hraje pro UNICEF.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to pro mě velká čest, že jste mě zařadili do nominace do takové společnosti, jako je pan profesor Pirk, kterého tímto velmi zdravím, jako je mladá a talentovaná herečka Tereska Kostková. Je to krásný, je to opravdu velká čest a já vám moc děkuju, moc. Dneska tady s váma nemůžu být, protože právě teď hrajeme pro UNICEF, takže mě je líto, že s váma nemůžu být, ale přeju vám krásný večer, užijte si to a ještě jednou vám moc děkuju, protože opravdu je to velká čest. Děkuju vám a naschledanou.
0: Když řeknu slunce, seno, jahody, tak už víte, že přichází šarmantní osobnost Zdeněk Troška.
1: A opět. Opět přichází v doprovodu. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, dobrý večer. Já jsem přišel dnes celý v černém, protože za 3 neděle jdu do důchodu.
1: Blahopřejeme.
5: Ano, to je rozloučení s mládím, tak už jsem připravuju, rozumíte, rakváče. Musím si zvykat, no.
0: Ale ono se vám nějak bude říkat, jste říkal, že jo?
5: Ano, já jsem si došel na sociálku a požádal jsem paní velice milou, paní Zuzanku Buškovou, aby mě dala papír, že jsem prase.
1: Ale...
5: Ano, pracující to... senior. Takže 18. května, přátelé, odcházím do důchodu. Tam budu 20 let a pak půjdu do penze.
1: Ale vy nevypadáte, vy vypadáte stále stejně. Když jsme se tady na vás dělali, no otočte se, podívejte se, to byl nějaký rok, já nevím, podívejme se, 2001.
5: Jedna. No to včera.
0: A pamatujete si na to, jak jste se stal šarmantním najednou z čista jasné? To...
5: Zavolali, přijeď, tak jsem přijel, stál jsem se šarmantním.
1: No a co ty Vietnamky tady teď? To jsme ještě nepředstavili. Zdeněk troška v krásném černém oblečení, ale podívejte se ty elegantní, úžasné, modrozlaté, modrostříbrné Vietnamky.
5: To jsou barva co... léta, barva moře, přátelé, a letní oblohy. Já jsem totiž tady dostal v roce 2001 Vietnamky, protože je známo, že já jsem na ty Vietnamky zatíženej.
0: Ale vidíte, Vietnamky vůbec nevadí, abyste byl šarmantní.
5: Děkuji, jste hodnej.
0: Víte, my jsme si právě říkali, že když jste takový ten letní pohodář, že možná se i proto dobře kouká na ty vaše letní filmy, že tu pohodu tam dáváte možná i díky těm Vietnamkám, ne?
5: Přesně tak. Já jsem letní člověk, já mám rád slunce, léto, teplo, světlo. Přátelé, u nás doma v Hošticích, když jsme opravovali dům, tak já mám ve střeše 17 střešních oken. Můj otec křičel, ani v blázinci nemají tolik oken, jako my máme na střeše. Ne, já kdybych mohl, tak si udělám celou střechu skleněnou, protože já miluju slunce, miluju světlo. Protože já jsem ranní pták, já se probouzím krátce po 16:00 a mám nejvíc energie, udělám nejvíc práce, ale zapadne slunce, vypnou se mě baterky a buch. Film, který začíná ve 20:20, už nevidím.
1: Jste pověstný také tím, že kamkoliv přijedete, tak nevynecháte jediný antikvariát. I tady v Hradci Králové jste si je pěkně prochodil, tak jestli pak jste něco tady i v těch našich antikvariátech objevil a byl na to dneska čas?
5: Dneska na to bohužel čas nebyl, protože jsme jeli na poslední chvíli, ale naštěstí, přátelé, jsme to vzali po staré Hradecké, takže tam nebyla žádná zácpa, že jsme sem dorazili včas a já už jsem stačil sníst 4 chlebíčky.
0: A to si pak povíme, to už, to je dobrý. Zatím
1: čekají.
0: Si vemte místo.
1: Takže děkujeme, Zdeněk Troška.
0: My se k tomu antikvariátu dostaneme. Dámy a pánové, Josef Wagner. Kdy?

0: Josef Wagner.
1: Děkuji moc.
2: Posloucháte gala večer u příležitosti vyhlášení jubilejního 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Už se to blíží.
0: Kde také ale vzpomínáme? Vzpomínáme na těch 20 let, kdy jste s námi. A teď se dostáváme v podstatě ke třetímu vyhlášení. To byla Chrudim, divadlo Karla Pipicha, pokud se nepletu. A tenkrát to byl opět člověk, který neměl v podstatě s uměním jako takovým nic společného. A přesto byl nejšarmantnější. Dámy a pánové, doktor Miroslav Antl.
2: Pojďte k nám, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Náš třetí šarmantní. My velmi rádi vzpomínáme nejen na to divadlo Karla Pipicha, i když oni to byly také horké chvilky, když jsme na některé ty horké chvilky, pane doktore, vzpomínali. Vás nechtěli pustit jako nejšarmantnější osobnost tenkrát do divadla, vzpomínáte?
3: Jo, já si na to pamatuju velmi.
2: Neměl jste vstupenku a paní uvaděčky nechtěli pustit pana doktora, nakonec vás pustili a všechno dobře dopadlo.
0: Jak jste je přesvědčil? Šarmem a nebo zbraní?
3: Svým přísným zřením asi, to jasně.
0: Na vás jako na prokurátora, státního zástupce, to v podstatě všichni hráli, že jo? Zkoušeli to různě?
3: Určitě ano, krom domácích zabijaček, tam vlastně to bylo v afektu víceméně. Takže
0: dobře, tak to, ale jinak to hráli.
3: Ano, jinak to
0: hráli. Vy byste, dneska je boom seriálu detektivek, vy byste přijal nějakou roli třeba toho státního zástupce, nebo nějakého prvního nebo pátého oddělení?
3: Ne, to určitě ne. Ne, v žádném případě.
0: Vy byste ho neobsadil, pana doktora, do nějakého...
4: Okamžitě.
0: No.
4: Okamžitě. Hodný, moudrý král.
2: My jsme si mysleli, že to budou vraždy v Babovřeskách třeba, tak to ne, to ne.
4: Ne, tam bych ho mezi ty baby nepustil, to by bylo škoda. Oni by ho zničili. On je strašně hodný, to je na něm vidět.
3: Jo, no, tomu
0: pane
3: děkuju.
0: Doktor, vy byste se nechal režírovat tady od Zdenka trošku?
3: Já nevím, já jsem dost nepřizpůsobivý a čím jsem starší, tak ta resocializace už je dávno vyloučena, takže...
0: A myslím, jsme tady skoro pánská společnost, že by se slušelo, aby nám zase zaspívala dáma. A už tady jednou byla, takže tleskáme podruhé. Ilona Čáková.

myśl o to snad na każdy pad, vždy znovu stát.

0: Polčáková živě.
1: A po téhle okouzlující dámě se sluší pozvat další šarmantní osobnost, která si přijala pro Zlaté slunce, zazářila tady, zaspívala a nebyl to nikdo jiný než paní Iveta Simonová.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2015, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, děkuji mnohokrát.
0: No musíme říci, že paní Iveta nás hnedka ze začátku, když přijela, vyrychtovala, protože říkala, proč si mě zvete, já už nemám co říct, já už jsem tady byla, šarmantní jsem, co bych tady dělala, že to tak bylo?
3: No takhle doslova to nebylo, ale tak jenom taková menší obava. Ale jsem strašně ráda, protože miluju publikum, proto neustále pracuju a Hradec opravdu miluju.
1: Kde je to vaše Zlaté slunce, paní Iveto?
3: Děkuji. No to moje slunce je v obýváku, na to se dívám a je to nádherný zlatomodrý slunce, opravdu vynikající, to se mi strašně líbí.
0: Když jste 28 let s Milanem Chladilem zpívali vedoucí?
3: Ano, 28 let. A v roce 58 jsem byla poprvé v rozhlase. Opravdu je to instituce vynikající a já ji mám strašně ráda, protože tam jsem poprvé začala zpívat. V tom rozhlase byly živé rozhlasové nahrávky a já jsem tam byla pozvaná Karlem Vlachem. Bylo to v pátek, od té doby je pátek, můj šťastný den, pátek. A oslovil mě asi takhle, dívko, podívala se, chtěla si udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce. No tam byl tenkrát Vladimír Dvořák a zpíval tam Milan Chladil a mě dali písničku Bílý měsíc, Hrubýnovy srpnový neděle. Měla jsem na to nastudování asi 3 dny, ale prostě tu hozenou rukavici jsem zvedla a bylo to dobře.
0: No to určitě zatleskáme znovu. My to teda myslím nepamatujeme, ale umíme si to představit. Představit.
3: Je moc hezký, když já něco vyprávím a teď si uvědomím, nebo ten dotyčný mě řekne, Ježíš, tak to já jsem ještě nebyl vůbec na světě, to já si nepamatuju a tak. A já to vyprávím a říkám si, no teď víte, a to už se mi stalo mockrát, ale teď už si dávám pozor.
1: No ale toho Milana Chladila, toho si pamatujeme určitě všichni.
3: Ano.
1: Jak vzpomínáte na těch 28 let právě s ním? Ono to je o tom partnerství na pódiu.
3: To partnerství na pódiu, tak to je nádherný a to je pevný svazek, to je pevnější svazek než manželství, opravdu dobrý přátelství, kamarádství, protože jsme závislí vlastně na sobě jaksi pracovně a to bylo u nás na prvním místě. Milan byl velice vtipný, byl to šarmantní kluk, ale na něj byly obrovský fronty. To vůbec...
0: A na vás taky.
3: Ne, no jo, ale to nebylo ono, to bylo slabý. Ten Milan prostě ten vedl.
0: Vy jste řekla krásnou věc, že byl šarmantní kluk, jste řekla, že jo?
3: Byl, ano.
0: Tenkrát se ale slovo šarm určitě tolik neskloňovalo, nebo jo?
3: Ani ne, myslím, že ne. Ne. No tak byl to Moravák, byl to budrý Moravák a ty mají přece jenom víc ty energie v sobě než my.
1: Vy jste říkala, že víc bylo takových parťáků, se kterými jste vystupovala, možná bychom mohli zaspomínat.
3: Jo, Rudolf Cortez a Karel Hál a já jsem měl samý vynikající zpěváky vedle sebe.
0: A taky se vzpomínala na toho houslistu, jak jsme ho neznali.
3: Jo, pana housle, to byl Alexej Vyzváry, to bylo druhý vysílání a tam jsem zpěvala Ten violon, moje srdce houslistou, pojev tady byla Lisiem Boaje a mně se to strašně líbilo a tam je taková pasáž, kdy zpíváte a ty housle tararada. No a on to hrál pan Alexej Vyzváry. To byl takový člověk opravdu korpulentní, ale hodně. On se nacpal v té režii do křesílka, tam byly opěradla. On se tam docela dostal, ale zpátky, teď už Vladimír Dvořák už to odhlásil, teď mával od toho mikrofonu, aby jako přišel. Oni ho nemohli dostat, pak přišli 4 muzikanti a tahali ho z toho křesla, no dostali ho ven, nemuseli tu židli rozbít, ale přece jenom, tak jsme to museli opakovat znovu, aby...
0: Tak to bychom mohli vzpomínat na ty 60. léta. Teď, když se otočíte, tady máte za sebou lidi, kteří třeba zvítězili i v internetové, tady pan profesor, internetovém hlasování. Jak vy jste na tom třeba s internetem?
3: No tak ne, nic moc, ne, já mám tablet a jsem ráda vůbec.
1: Ne, paní Simonová, naprosto vám rozumím, ale co je vaše parketa je zpívání, takže my vás teď poprosíme o jednu písničku.
3: Ano.

0: sedí po vlacích.
1: Přijde dvojice. Jsou to šarmantní už podle vás, která má vlastně hodně společného, nejen ten šarm, ale jak bychom to řekli, umí co nejpřitažlivěji okomentovat cokoliv.
2: Cokoliv, ano, mají noblesu v hlase a nejen v hlase. Mají mnoho společného a já si myslím, že když řekneme mnoho společného a jméno Václav Větvička a Jan Petránek, takže nám dáte za pravdu.
1: Václav Větvička, Jan Petránek. Přichází oběd doprovodu ale jedné dámy.
2: Pojďte k nám, pánové, dobrý večer. Dobrý večer, pane Větvičko.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Petránku.
1: Musíte jít mezi nás.
2: Ještě jsme neřekli, co máte společného, je také rozhlas, láska k rozhlasu, letitá láska k rozhlasu.
4: My máme společnou věc jako spoustu lumpáren, pokud to jde. No.
1: Jaký byl ten úřadující rok, co by šarmantní osobnost? Když jste byl, nějak se to projevovalo?
4: U nás doma jsem dostával zcela normálně najíst. Já chodím vynášet kbelík s odpadkem, že to všechno je v pořádku. Dbám o pravnoučata, říkám jim, že to, co se naučí třeba ve školce, tak to, že se doma neříká, že jsme slušná rodina. A tak vůbec, no. No a tak plynul čas. Já obvykle, když jsem se dověděl, že tady bude pan profesor Pirk, což mě potěšilo, tak jsem si prostě dovolil přijít i s vlastním srdcem, které má za sebou dva infarkty, abych to tady měl k němu blíž.
1: My vás pak posadíme vedle.
2: Václav Větvička, já jsem si říkala, pane Václave, co o vás nevíme, a na Velikonoce, když jsme s mámi dělali telefonický rozhovor, tak jsem se dozvěděla, že my jsme o vás třeba nevěděli, že vy jste do 4 let chodil v dívčím oblečení.
5: Ano, prosím, a nechalo to na mě strašné následky. Říkají moje kolegyně, že vlivem toho, anebo díky tomu dokonce, se dokážu vcítit do ženské duše. To je strašný handicap.
2: Handicap? Neříkejte. To je přeci krása.
5: No, asi ano. Já jsem se pokusil o nejapný žertík. Ale jak jsem zaslechl, tady Honza Petránek byl tázán, jak se ta šarmantnost na něm projevila. Já se musím přiznat, že to bylo úžasný. Já jsem si to opravdu užíval, protože si představte, jel jsem pražskou tramvají, tam seděla taková hezká dívčina a ona mě pustila sednout. No komu se to stane?
1: A to jste měl to slunce sebou?
5: Slunce jsem neměl, já jsem sám byl šarmantní. Jinak by mě nepustila přece.
4: Když mluvil o té duši, no tak je to dendrolog, je to člověk, který tu přírodu zkoumá už i u tvorů, které jsou stalet stará a ještě kvetou. Ale když mluvil o té duši, tak my jsme posledně přemýšleli, jestli duše je to, co je mezi ledvinami a játry. A vypadá to, že tam to asi je, ale musí to mít ty správné grády, když vás hlavně v hospodě nevemou na hůl.
1: Poprosíme Ilonu Čákovou do Třečice. Všeho dobrého.

0: děkuji.
1: Ilona Čáková, možná budoucí nejšarmantnější osobnost. Šarmantní je určitě. Už nyní posloucháte vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku 2015. Doteď tady byli lidé mezi námi, kteří v podstatě zvítězili, i když na prvního se tolik nehraje v naší anketě, ale přesto byli první.
2: Ti, kteří jsou první, ti už nemohou prakticky zvítězit, zatímco ti, kteří jsou na druhém, třetím a dalších místech, ty zveme každý rok znovu.
1: A těch se prakticky nikdy nezbavíme.
2: To platí o dámě, která přijde právě teď, a to je herečka Tereza Kostková. Opět přichází v doprovodu krásného muže ve fraku, tak jak se na styl Biedermeier patří. Dobrý večer, paní Terezo.
3: Dobrý večer, zdravím. Dobrý večer.
1: Není vám líto, že jste tady tolikrát a vždycky na druhém, na třetím místě?
3: Ne, právě, že tady mohu být tolikrát. Pro mě je primárně velkou ctí, že vůbec mohu být ve společnosti takových osobností a takhle mám možnost si to užít pokaždé a vždycky je to o někoho obohacené.
1: My jsme si řekli, že když už jste tady tolikrát, že byste si ale nějakou cenu už zasloužila.
2: Právě proto, že jste naše stálice a právě proto, že my každý rok udělujeme mimořádnou cenu Šarmu, tedy uděluje ji Český rozhlas, takže vám letos mimořádnou cenu Šarmu také udělíme za celý Český rozhlas a dovolte, abychom mezi nás pozvali ředitele deníku Východní Čechy, Tomáše Doubravu, protože deníky jsou náš hlavní mediální partner. Dobrý večer, pane řediteli.
4: Dobrý večer.
2: A poprosíme vás, abyste předal cenu Tereze Kostkové.
3: To je nádherný, děkuju.
4: Gratuluju. A ještě tady máte ten šperk.
3: To je veliká krása. Je škoda, že nemohou posluchači vidět ten šperk i tu krásnou karafu. To uvidím já a mé květiny doma. Ale ten šperk možná někdy někdo uvidí, to ano. Tak já za něj mnohokrát děkuji.
1: Vemte místo u nás, nemusíte s tím chodit daleko.
2: Posejte se.
1: Vyhlášení šarmantní osobnosti za rok 2015 podle posluchačů Českého rozhlasu se blíží do finále.
2: A já teď musím říci, že nevím, jestli je tady ředitel regionálního vysílání. Pan Jan Menger, pojďte mezi nás, pane řediteli, buďte tak laskav, protože přichází ten významný okamžik, kdy vyhlásíme absolutního vítěze 20. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dle tradice jsme o to požádali královéhradecké gentlemany, takže gentlemen singers.

0: Pirk.
1: Profesor Jan Pirk.
2: Pan profesor Jan Pirk se stává
1: profesor Jan Pirk
2: osobností roku 2015. Blahopřejeme, pane profesore.
3: Moc děkuji.
2: A dovolte, abychom vám předali ceny, které získáváte. Poprosíme ředitele regionálního vysílání Jana Mengra, aby předal Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé.
4: Pane profesore, velmi gratuluji a o rozhlasácích se říká, že jsou srdcaři, tak o to víc mě těší, že vám to cenu můžu předat.
3: Já musím říct, hrozně moc děkuji. Já do rozhlasu strašně rád chodím, protože v rozhlasu jsou strašně prýma lidi a vždycky si tam, když něco povídáme, hrozně moc užijem. Kecáme, došlo, moje žena říká, že jediný, do čeho jsem nekecal, je předpověď počasí. Jo. Takže konkuruju panu Metránkovi.
2: Dovolte, abychom vám předali i vázu, která patří ke Zlatému slunci, předává Pavel Kudrna.
4: Taky moc gratuluju a kež bychom vašich služeb nikdy nepotřebovali.
3: Moc děkuji. Já strašně moc děkuju všem, kdo mi teda dali hlas.
2: A ještě velká kytice květin od královéhradeckých floristů, střední škola vizuální tvorby, ta nikdy nemůže chybět právě s těmito nádhernými květinami.
3: Pan doktor Větvička mi určitě řekne, co to je za kytky. Moc děkuji.
1: Dámy a pánové, děkujeme. Jan Menger, ředitel regionálního vysílání, Pavel Kudrna, ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Českého rozhlasu Hradec Králové a hlavně profesor Jan Pirk, šarmantní osobnost roku 2015, tak, jak jste rozhodli vy, posluchači Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi byli. Děkujeme, že s námi jste a děkujeme, že s námi budete a třeba se tady sejdeme na vyhlášení už 21. šarmantní osobnosti.

0: Národního parku České Švýcarsko, kde se kvůli výstraze nesmí procházet v noci. Požáru je víc, než by lidé možná čekali, říká požární preventista Národního parku Jaroslav Hocko.
1: Letos ani to nestačím počítat, abych pravdu řekl, ale o tom se tak jako veřejnost úplně nedozví. Ona se dozví samozřejmě o těch velkých požárech, kdy se to prostě bohužel nedaří úplně jako chytit na tom začátku, což je ovlivněno spoustou faktorama.
0: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce, vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V Libereckém kraji tento měsíc zemřel jeden člověk, loni ve stejném období byly oběti 2. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně opět víc. Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na takzvané sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017, říká starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO.
2: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
0: Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Ceutě. Vyplývá to z textu, které zveřejnila italská vláda. Do španělského města na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů z Maroka. Skoro všichni ale podle Madridu se tu druhý den opustili. Žádný z nich se nedostal na evropský kontinent. Signatáři textu v něm přesto ohledně dění v Ceutě vyjadřují obavy. O jednání ministrů vnitra požádal v jiném dopise unijním špičkám i španělský premiér Pedro Sánchez.
3: Počasí.
0: A čeká nás poněkud chladnější noc než ty předchozí, bude oblačná až polojasná, v první polovině noci se ještě můžou vyskytnout doznívající přehánky nebo i bouřky, postupně budou ubývat a ochladí se nám na 16 až 13 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou přidat ojediněle slabé přehánky a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A se zdržením počítejte na silnici 1/14 při vjezdu do Jablonce nad Jizerou ve směru od Rokytnice nad Jizerou. Opravují tam svahy a odvodnění a silnice. Je tam zavedený kyvadlový provoz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jine, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje Blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na výšivku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlepští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudleba na vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straně a vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, Erodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že se nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete. Všichni tady jakoby je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a baskřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce. Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost. A opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor. Jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní. Že jo? Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního nutování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace InBáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v Český Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaží.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v InBáze. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z InBáze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze, s kamarádkama vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, anebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo, jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii. Já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké
2: téma? Je to trošičku, potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i tady zpátky. V Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě. Ale až jak si dá šátek na hlavu, taky se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně trochu jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mně, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že starší musíte být více jako open, jako otevřený k jiným kulturám. Tím jako nemůžete někoho donutit do ničeho, že jo?
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé. a doufám, že dneska plavat nebudu.
0: No.
4: Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studium. Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to. Jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamyslím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, která jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
2: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechá.

0: Mám radost teda.
1: Jezdíte pravidelně rovnou nebo?
0: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
1: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
2: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
5: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
4: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Zámecké léto.
7: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
6: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že? Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my Úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: Ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Hinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
3: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
2: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
4: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
2: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy zhruba na desetině normálu.

0: českých táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
1: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 až 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojediněle přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné, křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak s nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květů, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest
3: potom
2: a
3: na zimu
2: močových
3: si to
2: cest,
3: připravit
2: takže tinkturu. Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabluňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávím meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, a je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země. Ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala si zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičá vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším v roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Pronostikářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 km více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 km z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli stykně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje a její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci s předstihem.

0: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ujediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ujediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze a já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
3: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
4: Co zrovna? Vypnula pro autna.
3: No zrovna teď, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
3: Já taky nechrápím, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria, tak...
3: Ale co je, furt nás aspoň pojet, když to není v pojistkách.
4: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
1: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase ani to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
2: A jak jsi maturovala?
1: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
2: pouze... A nižší byla zdravotní?
1: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
2: tohle to byly...
1: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
2: Já rozumím rušky.
1: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
2: a
1: připravená.
2: A že mupy
1: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
2: Ano, ty jsi studovala zuby.
1: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co to rozumíš tomu, no, ta
2: takže
1: hruza.
2: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
1: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. A vsio bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
2: Da.
1: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
1: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
1: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
1: Kam?
3: Za váma.
1: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
1: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
1: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
1: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
1: Který idealista tohle řek? Nějakej svatý, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
1: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
1: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
1: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Patočka.
4: Prosím.
3: Pojďte sem.
4: K službám, prosím.
3: Pane Patočka,
4: ano?
3: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
3: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
3: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
3: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
3: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
5: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
1: Co je?
3: Dobrý den, pane Žemlička.
1: Co se připálilo?
3: Nic.
1: Jak je to možný?
3: Já jsem nic nejedl.
1: No tak... Tak na co si stěžujete?
3: Já vás volám jako svědka.
6: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
3: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
1: A kdo vám to řekl?
3: Co?
1: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
3: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
1: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
5: Já se ani nekoukám.
1: No právě.
5: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
1: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou,
4: pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
5: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
3: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
5: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film. Taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohynorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, ještě v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říká, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášené. Kam. Továrišči, kde vy? Vy jste viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, tovaryši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšeli, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna, neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok, furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili a se říká, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně, odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: bidon, det här är det. Vad pissar här är det?
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
6: Není. Aby nikdo neutek.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovodem.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kilogramů. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není Ford do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: No, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nače teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teďkon to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
10: prosím, ano.
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
11: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
11: No.
7: Pozor!
11: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
11: Vždycky musí být dvě.
7: Správně! A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
12: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku hlubata!
12: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
12: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
12: A dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
12: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo nový, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, který mi prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, člověk si od huby utrhne, sami přinese a mi právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. Já. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo k jídlu.
2: Jak to, že to nebylo k jídlu, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Tak. Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby krenici v šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si jedne šupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: To je čestný slovo, vždycky se nám potom
3: poslal. Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to mi ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A obavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, obavažte si.

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď
2: to musíš, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece. Jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje krakna, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto. Za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
2: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší. A kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde. I když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce, třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte, zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vajíčku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak...
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu, samozřejmě, a pán Bůh teďka neslyší, a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano.
1: Tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano.
1: A tam jsme chodili s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: Aha. A potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 za rýzu.
0: No jo, jeden tak to, tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: bylo mě teraz,
0: jako
1: to
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný Potom začali teda Eskýma, to stálo taky 50 lirů, potom korunu, to už mě bylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort?
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: rád. Ale moje děti milovali ten sníh, no toto mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se
1: ale
0: dneska...
1: Ale ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: No, jahodovou tady máme teďka.
1: Teďka prodávají v nejmenovaném obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupy. tak to, Ježiš, to si dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký tady vidím zmrzliny. Ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový, no pane jo. Peťo, my se máme, no, kornouti, my se máme.
1: No, kornouti taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to sním teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To sním jeden, ale to jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, že ano. Jsem si vzala celý ten
0: litránek.
1: Misku.
0: Ano.
1: No, ten. A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého. To ne. Dobrala jsem si to po lidičkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to spát.
0: Klidně, já mi to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká, ano. Nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Hozdičko, mějte se hezky.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No ta je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo, co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzik něco nemá rád, tak i rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako koleč, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala patfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvánka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen to vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny, nebo máte ji doma?
4: Mám doma na zámku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou a příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Teď jsem měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, ta byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Ta byla to dobrá, ale to mi chutnalo.
1: Fakt, jo? Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
4: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmozenu asi nedal.
1: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
4: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
1: No, nějakou... nebo třeba v zahraničí něco, nějaký...
4: V zahraničí jsem měla tutti frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovsi.
1: Děkujeme za pozvání na točenou. Takže točená vede, jo?
4: Točená vede asi.
1: Jířo, ano.
4: Já chci říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
1: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
4: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsaná.
1: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý je toho. No ne, jsem to upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
4: To bychom se mohli vyprávět.
1: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
4: no,
1: jako kdyby do mě...
4: Kočku jsme měli, jako taky moje zmrzliny.
1: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinět to Pavlovův reflex jako blázen. Jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
4: Ano.
1: Myslím, že to...
4: Ano,
1: ano, ano, ano, ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jakože nic. Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiřo, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
4: Mějte se krásně.
1: Taky, nashledanou, dobrou noc.
4: Dobrá.

0: řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, znojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím, zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějakej posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No,
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsou umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem
0: budi...
1: si říkala, musím zavolat, no, no ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit. To nemůžeme
1: souhlasit. To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku. Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to je jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovejhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, dobře, dobře, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte z pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já, nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukaj a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší
1: no,
0: rodině je dobré být psem.
1: No, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No. Děkuju pěkně teda. Děkuju za vaši pistáci. Tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No, já jsem právě chtěla říct, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku. A vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičili jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. Jo. Miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady
1: jako
0: ještě nedojedeno.
1: Jako která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavu, bych se nikdy nedovolala.
0: Ne, to ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte
0: přesně,
1: zevnitř.
0: Přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení a dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovna. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radech u tu řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu. A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Takže jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo kous, tak.
1: Ne u dálnice,
0: ne,
1: u řeky.
0: U řeky přímo to bylo. Protože mě napadlo.
1: Přímo Chodce Rady.
0: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Plno let, ale
0: meruňková.
1: Ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak
0: děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, měli se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už se zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutnala. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zasažen.
0: Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, jak se říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání v noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kyblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou,
0: samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás. Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Město,
0: obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání. Jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky. Dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl, nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, je výborná teda, zkuste ji, Honzo.
0: Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu z mrzliny.
0: Dobře, takže
3: to
0: máte...
3: To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Hezky jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no toho cukru, no co jste dostali.
3: Já taky, ano, Honzo,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A já už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak jako, přežít
3: já
0: toho?
3: Já nekouřím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže...
0: No není lepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu... Mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo.
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: Tak tu vyzkoušit teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou.
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: Letnice jsem měla okolo těch 60 let, no. Potřebuju si a půl roku ještě odjel do důchodu.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je drahší, u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je drahší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně, to nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlino, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhý výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí. Svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no ta, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to, zvednu ji a

0: a není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
1: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
0: Tak nemáte dostatek suroviny?
1: Nemáme dostatek surovin.
0: Tak v čem to tedy je?
1: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš dva druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
0: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
1: Ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky druhou hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
4: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
3: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
4: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
3: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
4: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
3: Ano.
4: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
3: Ano, přesně, na pouti. Schroupat celý pytlík najednou.
4: Teď už jsou jenom na pouti, vidím to opravdu sporadicky. Mm-hmm. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
3: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
4: To nevím.
3: Asi jo.
4: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
3: To zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
4: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
3: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
4: Byla fantastická.
3: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-serečkovou třeba.
4: To bych asi nedal.
3: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
4: Ještě... Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
3: No to je jasný, my pod pantofláci nemůžeme si stěžovat, protože pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
4: Jo, určitě.
3: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
4: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Jako klasicky. Prostě v mixéru je na to moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zřeněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
3: Takže je hodová, to zásadně.
4: Třeba.
3: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
4: To není pořád ta klasická jako zmrzlina.
3: No to je jasné.
4: Tam je složitý postup. Hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Mm-hmm. Jako na tu chuť není to ono. Mm-hmm. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
3: Mm-hmm. Jo, vím, o čem mluvíte.
4: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
3: Chápu to, chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože...
4: Já. A jelikož... Asi nezvyším.
3: Moc děkuju za zavolání.

Popřeju do Zlína dobrou noc. Výroba byla náročná, to je zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat. Určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon. Teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečně moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenit.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky ze stromu.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Ne. Jako taková ta ovocná
1: šťáva.
0: Smetana. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám
1: no,
0: děkuju.
1: Po 22 nepřijatých hovorech.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už si přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no. No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře, projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic, a když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Votic tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo to zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo.
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal.
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby. Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, anebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán si to tak chtěl.
1: No jiná zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jiná, že teda chodce rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupuji různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzlina je v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. Myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou. Se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kdy si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Večer.
0: Ano, taky zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburk.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem.
0: Mm-hmm.
2: Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frošťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním, jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citrónovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citrónová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na Kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychle osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jedno, jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový
0: wafle,
1: nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky. Na
0: ano,
1: to.
0: Takové mističky, a mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna nefungovala.
0: Tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou. Fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou ano. A klidně vlastně to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, my jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to
0: zpět. Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a staružina vol, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu staračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale... To by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoláda, tady to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti, milovníci.
0: Ano. Tak to je po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne.
0: Ne?
5: Ne, tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dobře, tak dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Na shledanou.

0: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že a po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon, opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. A za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kde se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše: zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku, mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priory v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
1: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
0: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
1: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
0: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
1: To no to jo... ne, ale tak trošičku, no.
0: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
1: No mám ráda ovocný.
0: Vodový, smetanový?
1: No smetanový raději.
0: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si ji dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
1: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
0: A jste ten ovoce. Typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
1: Já to taky nemám ráda.
0: Takový jako vlastně
1: takže
0: nic.
1: Takže to nekupuju.
0: No tak zaplať pámu, správný názor
1: a
0: z Brna.
1: A já naštěstí mám vnučky, tady na neštěstí až z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzy jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
0: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
1: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
0: Píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
1: Mějte se krásně, ráda jsem vás, ráda vás taky poslouchám, a držte se a mějte se a moc zdraví.
0: Taky, děkujeme, dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Veď, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Haló, haló, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrou.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macon, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Peťo, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se...

0: Tady bude?
1: Co kdo?
2: Kvíz, neznáte kvíz?
0: No kvíz je jasno, ono, takový malej blonďák.
2: Ale jedno. Ne, kvíz je zkrátka hádankové soutěže.
0: Jo, tahá, no, já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
0: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
0: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
0: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
0: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
0: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
0: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
0: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
0: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
0: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
0: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
0: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
0: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
0: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
0: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde no. Je Zanzibar, no, přesně.
0: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
0: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
0: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.

0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, prosím, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
0: Banjo a basa, to
1: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Jo, bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: Ne jo, no. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
0: A na banjo se brnká.
1: Brnká, ano.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
1: No.
0: Celá rodina hudebně no. nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pian.
0: Ladič pian dokonce.
1: No, tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě,
1: v té
0: ne?
1: zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
0: No.
1: A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no. no jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak chci, že ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Že ten pan Kulel bydlí.
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, myslíte, že mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
2: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
3: Pro Krista, pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vyděláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: Ovšem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ale takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se
1: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo.
1: Zkrátka, to je zkratka a přijde sem. Zkrátka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už jeho manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to mi mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se teď přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činží. Taky není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou. Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň? No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudý. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový, některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko. To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano. Hlavně dost blízko k moři, ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam, co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslavii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo, tak. Měl jste tam jako namířeno.
3: A? Co?
2: Měl jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte? No.
2: Jo.
3: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: A já myslel, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
2: No
3: tak,
2: jo.
3: Co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím.
3: Jo.
2: Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
3: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
2: no.
3: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no, a jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řek.
3: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
3: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, to no, je pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.